DJs. Here we go.

0: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinus desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.

0: Pěna Chili No Rinds s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
3: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
5: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
4: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
6: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
7: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
8: Tyjo, to je neskutečná šance.
9: Maxi Výprodej.
10: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
12: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
13: Vítejte v síni slávy Tipsportu.
14: To je nějak živej.
15: Tady je živej, že čumím jako puk.
16: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa i IIHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
17: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
18: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelatelli, zmrzlinu premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový kornout Plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.

one more. Okay, one more chance. All right, thanks.

thank you so much for coming.

0: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinus desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku. Skonto nábytek.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
4: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
7: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
8: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
9: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
10: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.

0: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
1: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Čerstvost je radost. Šťavnatá, vonavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
3: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelatelli zmrzlinu premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový kornout plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.

0: vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinus desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun. Nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
5: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
6: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
7: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
9: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
10: Totár pořádá Maxi výprodej.
11: Tyjo, to je neskutečná šance.
12: Maxi výprodej.
13: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
15: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš špekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
16: Bio kuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo bio camembert za 29,90. Albert.
17: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
18: Tolik se snažíte a výsledek

0: nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
1: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelateli, zmrzlinu Premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový Kornout Plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.

0: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinu z desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.

0: Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
5: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
7: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
8: Vítejte v síni slávy Tipsportu.
9: To nějak živej.
10: Tady je živej, že čumím jako puk.
8: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa i IIHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
11: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
12: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
13: Tyjo, to je neskutečná šance.
14: Maxi Výprodej.
15: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
18: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
19: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelateli, zmrzlinu Premium, různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový Cornut Plombier, různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.

0: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinu z desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: na Chillin' Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
2: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
4: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
5: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
6: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
7: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
8: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
9: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
10: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
13: Co tady děláte?
12: Testujem. To je dopravát.
14: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
15: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
16: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
17: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
19: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
20: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelatelli, zmrzlinu premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový Kornut Plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg.

0: Kladské borůvky 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
5: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You. Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
8: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
9: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Tatár pořádá Maxi výprodej.
11: Tyjo, to je neskutečná šance.
12: Maxi výprodej.
13: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
15: Ahoj.
14: To je z filmu.
15: Já vím.
16: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
17: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
18: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
19: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
20: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
21: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
22: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
24: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: Friday, then Saturday, Sunday, what?
1: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
2: Kolik se dal vlastně kolů?
3: Žádnej.
1: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
7: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
0: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
4: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
7: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
8: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
0: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
9: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Totál pořádá Maxi Výprodej.
11: Tyjo, to je neskutečná šance.
12: Maxi Výprodej.
13: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec Eta Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
15: Péče má mnoho podob.
16: Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
17: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
18: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Chillin' Rinds s vyváženým PH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš špekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Bio kuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
4: Víš ten hozot, to hýrešek, čorno kábor.
5: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
6: Sestavte si fantazii k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
7: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
9: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
10: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a košovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Tatár pořádá Maxi výprodej.
12: Tyjo, to je neskutečná šance.
13: Maxi výprodej.
14: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
18: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
19: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči. Hey, hey, hey.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 29,90 Coca-Cola a Budvar výčepní půl litru jen za 10,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku. Skonto nábytek.
3: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
6: Tak ještě prosím srovnejte děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
9: Testujem.
11: To je dopravát.
12: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
13: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
14: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
15: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
17: Ahoj.
16: To je z filmu.
17: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
18: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
19: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
20: Intimní mi cípě na Chilinou Rinse s vyváženým pH.

0: chceš, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
2: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
3: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.

Ay.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard veškeré oblečení, obuv a doplňky FNF o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
1: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
2: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
9: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
10: nejde elektřina.
9: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
11: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
12: Totál pořádá Maxi výprodej.
13: Tyjo, to je neskutečná šance.
14: Maxi výprodej.
15: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
17: Tak ještě prosím srovnejte děti.
16: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
18: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
19: Express menu uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
20: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen pošsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Trénujeme na Mexiko.
3: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
4: Jasný!
5: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště. Jasný?
3: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy. Jasný?
5: Jasný!
3: Víte se jako lvi, jasný?
5: Jasný!
2: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
7: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.

No matter what, no matter what, you got

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 99,90 jahody a Danone Fantasia jen za 14,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
3: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
4: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
6: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultra slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
9: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
10: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
3: Tyjo, to je neskutečná šance.
4: Maxi Výprodej.
5: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Trénujeme na Mexiko.
7: Pojď, pojď. Čau.
6: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
8: Víte se, jak olde, jasný?
9: Jasný!
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
12: Tak ještě prosím srovnejte děti.
11: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
13: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
14: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít?

0: probudit se v ráji, bydlet v pěti hvězdě, královsky posnídat, nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
1: Pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost? Fakt věrnost. Tam je pivo? Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.

I gave you my love. I gave you my love. I gave you my love.

tmu, rána co přijdu, a přesto neslyším tvůj hlas. Náš první tón jako černá.

0: The suspects have left the building. I repeat, they have left the building.
1: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 29,90 avokádo kus a Tesco rajčata za 49,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
4: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
5: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
6: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
8: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
10: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do

0: 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Cítí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
5: Nulka.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Totál pořádá Maxi Výprodej.
8: Tyjo, to je neskutečná šance.
9: Maxi Výprodej.
10: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
12: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
13: Tak ještě prosím srovnejte děti.
12: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
14: Trénujeme na Mexiko.
15: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
16: Jasný! A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště! Jasný!
15: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy! Jasný!
16: Jasný!
15: Víte se jako lvi, jasný?
16: Jasný!
14: Generální partner České fotbalové reprezentace. Penny.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

Yeah.

0: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
1: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány, Algidamánie.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultra slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
5: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
6: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou Kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
10: Tyjo, to je neskutečná šance.
11: Maxi Výprodej.
12: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
14: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
15: Tak ještě prosím srovnejte děti.
14: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
16: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Trénujeme na Mexiko.
2: Pojď, pojď. Čau.
1: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
3: Víte se, jak olvej, jasný?
4: Jasný!
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
6: Je na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
7: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k 1000 členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na 1000 značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Čili No Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Čili.
1: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
1: To je z filmu.
2: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Udělej si radost v

0: About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
3: Totál pořádá Maxi Výprodej.
4: Tyjo, to je neskutečná šance.
5: Maxi Výprodej.
6: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
8: Nulka.
9: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
10: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
11: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Pozor! Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořínkách až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
14: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma. Fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. A věrnost. Fakt věrnost. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
16: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
18: Přivítejte Adama Mišíka,
19: Moniku Bagárovou,
18: Jakuba,
19: Rybo,
18: Tomáše Zástěru,
19: Mikýř,
18: Tereza,
19: Maško,
18: René Dan,
19: Monika Tymková,
18: Petr,
19: Švancara,
18: Martin,
19: Hrano.
20: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
22: Nálikový látky až po sadnotím přelnu.
23: Správně, jsi šikulka.
24: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
25: Pojďte se podívat.
26: Dej do ní svoji nabíječku.
27: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
28: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Jo,
1: ty blí, hele, slyšel jsi, že basák s vohnou to je hluchý.
2: A to byl vždycky, ne?
1: To je.
3: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: My končíme.
3: No, ale já začínám, poslouchejte.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj.
2: Čau. Zas někdy třeba.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové

0: Nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
0: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu. Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
4: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
5: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
6: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
7: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
8: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
9: Trénujeme na Mexiko.
10: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi, jasný?
11: Jasný!
12: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště! Jasný?
10: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy! Jasný?
12: Jasný!
10: Víte se jako lvi, jasný?
12: Jasný!
0: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
13: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
14: Co to je za hvězdu?
15: To je Sirius.
16: Ale ne ta druhá.
15: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
17: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
15: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
18: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
16: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
18: O tu sousedovou přece.
16: Proč?
18: Ne, líbí se mi.
19: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
16: Mě už nemiluješ.
19: Ale miluju.
16: Ne.
19: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
0: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
18: FIO.
20: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
21: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
22: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
23: Maxi výprodej.
24: To je šance.
25: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
26: Na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
27: Přivítejte Adama Mišíka,
28: Monikuba Gárovou,
27: Jakuba
28: Rybo,
27: Tomáše Zástěru,
28: Mikýř,
27: Tereza
28: Maškova,
27: René Dan,
28: Monika Tymková,
27: Petr
28: Švancara,
27: Martin
28: Hrano.
29: Jsme přátelé?
30: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
31: Nálikový látky až po samotným přelnu.
32: Správně, jsi šikulka.
33: Čím tlavší bobule, tím slačí džus.
34: Pojďte se podívat.
35: Nech do ní svoji nabíječku.
36: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
37: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
38: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
4: Tak ještě prosím srovnejte děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
8: Pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: Čerstvost je radost. Šťavnatá, vonavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
13: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a košovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
15: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
18: Nulka.
19: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
20: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořínkách až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
21: Tatár pořádá Maxi výprodej.
22: Tyjo, to je neskutečná šance.
23: Maxi výprodej.
24: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
25: Jak zaujmout holku?
0: Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
0: To je z filmu.
1: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
2: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
4: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

Thank you.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik si dal vlastně gólů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Chillin' Rinz s vyváženým PH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
2: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
2: To je z filmu.
3: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
4: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
6: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
8: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořínkách až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
9: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
13: Nulka.
14: Totár pořádá Maxi výprodej.
15: Tyjo, to je neskutečná šance.
16: Maxi výprodej.
17: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
19: Snažíte se zhubnout, ale pořád to nejde. Tělo se může hubnutí bránit a někdy potřebuje pomoc. Obezita je nemoc, která se dá léčit. Zjistěte více na zhubnoutjde.cz.
20: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
9: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
10: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
11: Tyjo, to je neskutečná šance.
12: Maxi Výprodej.
13: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
15: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořínkách až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
16: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblasti.

0: oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
2: nejde elektřina,
1: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
3: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
3: To je z filmu.
4: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
5: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
6: Nulka.
7: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
9: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
12: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
13: Ty prdě.
14: Wow.
15: Prosím.
12: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
16: Akorát ho chytit.
17: Zaujímavé.
12: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
18: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Ještě než si ukážeme dnešní top 4, tak tady se mnou ve studiu sedí Filip Košťálek, hlavní dramaturg pro festival Colors of Ostrava. Ahoj Filipe.
1: Ahoj.
0: Já mám dotaz. Všichni víme, že jsi hlavním dramaturgem festivalu. Co tvoje práce ale obnáší? Co je vlastně jako tvojí náplní?
1: V podstatě zodpovídám za kompletní program festivalu, tak aby byl vždy nejaktuálnější, aby návštěvníky bavil. A taky za ten zážitek, který na festivalu lidé zažijí, protože to není už zdaleka jenom o hudbě, ale o tom celkovém prožitku, který festivaly obecně v létě dávají.
0: Takže jsi ten ideální člověk, kterýho se můžu zeptat na letošní headlinery.
1: Věřím, že ano.
0: 21 Pilots, Lord, Moby, LP, Teddy Swims. Například Moby, který vlastně 100% svého výdělku z poslední koučely věnoval vlastně na ochranu zvířat. U nás nehrál posledních 17 let. Jak těžký je sem takhle velký jména vůbec dostat?
1: My jsme konkrétně o Mobyho usilovali několik let. Každý rok několikrát jsme kontaktovali agenta, jestli už konečně se to stane
0: a
1: vyrazí na turné. Teď a nejenom, že přijede sám on, ale přijede s celou kapelou, takže to bude impozantní show, přesně tak, jak jsme viděli na Koašele.
0: No tak to je výborné, to se moc těšíme. A vlastně u tady těch interpretů mají třeba nějaký speciální požadavky, který jako je těžký splnit?
1: Co narůstá úplně obzvlášť, jsou požadavky technické na show, protože dneska už nechceme vidět nebo slyšet jenom kvalitní hudbu, ale i vidět pořádnou show.
0: No a když se teda bavíme o té show, tak kdo z letošních interpretů nejvíc táhne?
1: To je těžké říct, protože každý den je nabitý, každý den má svého headlinera, ale věřím, že odstartujeme velkolepě s 21 Pilots, kteří se k nám vrací po 4 letech. Před 4 lety v podstatě zapálili stage, a to doslova. Ta scénografie byla uchvatná, oni různě lezou po konstrukci, skákají do davu, skákají salta, je to fenomenální. A věřím, že letos s novým albem završí jednu svoji etapu tvorby a právě to bude show, na kterou nezapomeneme. A to bude teprve středa. Potom nás čekají další 3 dny, ať už teda s LP, která přinese písničky, které snad všichni v Česku i na Slovensku máme rádi, tak potom už zmíněný Moby, no a závěrem Teddy Swims, který teď rezonuje televizemi, rádiemi, rovněž na Koašele měl jeden z nejlepších koncertů, který tam byl, a to věřím, že si budeme pamatovat minimálně do dalšího roku, nejenom ne, jestli déle.
0: Jako musím říct, že na Teddyho se hodně těším já osobně, protože jeho songy jsou takový to, když máš takový ten svůj moment a potřebuješ si i trošku pobrečet, tak on je i ten, a pak ti jako máš od něj i songy, které ti zvednou náladu. No ale zajímá mě, jak se vlastně na tady ty jako shows, třeba konkrétně u těch 21 Pilots, který jsou vlastně úplně všude, připravujete vy jako v rámci festivalu?
1: Začíná to více než rok před samotným festivalem, rok a půl, 2 roky, kdy jednáme s agentem, jestli vůbec se to povede, protože soupeříme s celým světem, abychom je tady dostali. A v momentě, kdy už se nám to potvrdit povede, tak se rozjíždějí kola produkce, která řeší, co technicky ta kapela potřebuje, kde bude spát, protože na pódiu často vidíme třeba 2, 3, 5 lidí, ale v zákulisí jejich dalších 70. Často přijedou v autobusech, 2, 3 autobusy, 3 traky, spousta techniky. Takže tohle všechno už potom řeší náš tým. A samozřejmě čím blíž ten koncert je, tím víc těch požadavků přibývá. A často je to i tak, že my třeba ještě 2 měsíce dopředu nevíme veškeré detaily, takže potom musíme promptně reagovat.
0: Takže je to většinou třeba i na poslední chvíli.
1: Občas to tak bývá, protože samozřejmě oni přejíždějí od místa k místu a ty požadavky se vyvíjejí.
0: No a vlastně ty jsi sám zmínil, že se ty interpreti řeší kolikrát i rok a víc dopředu. Takže vy už třeba víte, kdo bude příští rok na Colorsech?
1: Tušíme, makáme na tom, ale samozřejmě Colors jsou o tom, aby ukazovali trendy, to nejaktuálnější, co vůbec můžeme slyšet, vidět, a proto si i vždycky spoustu karet necháváme až na poslední chvíli, abychom měli tu jistotu, že to, co uslyšíte na Colors, tak je to, co zrovna všichni chtějí vidět.
0: OK. Takže máte třeba ještě nějaký překvápko pro nás letos?
1: Na letošek už ne, tam opravdu ta turné se dělají dlouho dopředu, ale Colors je plný překvapení, takže věřím, že pod tím povrchem těch headlinerů bude spousta interpretů, kteří vás překvapí a budou třeba headlinery jako srdcí, nejenom headlinery na plakátě.
0: Výborně, tak mi děkujeme. My si teď pustíme 4. příčku a za chvíli se společně i s Filipem vrátíme.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal,

0: Tak jo, Filipe, zajímá mě, jaký novinky nebo jaký překvapení ještě v rámci festivalového programu, co se týče hudby, nám letos naservírujete?
1: Máme jich spoustu, ale vypíchnu určitě novou Steel Stage. To je scéna, která nikdy na festivalu nebyla.
0: Okay.
1: A přinese nové žánry, protože loni jsme do festivalu vložili Fresh Stage, která přinesla DJ, rap, takovou Boiler Room stage, kterou můžete obestoupit a vidět DJovi pod ruce, takže tam je ten pravý rave, tam se tančí. Navíc v tom našem industriálu je to naprosto fascinující. No a když už teda jsme protančili boty, tak jsme si řekli, letos na druhé straně areálu trošku sklidníme, dáme si něco dobrého k jídlu, k pití a přinášíme stage, kde si lidi odpočinou, poslechnou si písničkáře, takové ty atmosférické songy, songy, které, do kterých se musíš trošku zaposlouchat.
0: Okay.
1: Za mě je to nejoblíbenější playlist, který máme, takže doporučuji si poslechnout.
0: No takže chceš mi tím říct, že budu přebíhat z jedné strany festivalu na druhou, abych stihla úplně všechno?
1: Už to tak bude.
0: Výborně. Ten areál máte fakt velký, takže jako určitě 10 000 kroků naběhám. No ale stejně vlastně jako loni, tak i letos vlastně budete mít asijskou hudbu zpátky na festivalu. Přijede i Audrey Nuna z K-pop Demon Hunters. Je tam ještě něco takového, jako na co se třeba účastníci můžou těšit?
1: V Asii se toho děje strašně moc, takže mám radost, že pokračujeme v tomhle našem asijském zaměření. A budeme mít rovnou 9 kapel z Asie, takže přijedou kapely z Japonska, z Thajska, z Indie a taky právě už zmíněné Koreji. No a kromě Audrey Nuny přijedou Atarashi Gaku, kteří reprezentují J-pop, což je japonský pop.
0: Okay.
1: Loni jsme byli první festival, který uvedl K-pop na velké scéně, na hlavní scéně, no ale to budeme první festival, který takto uvede japonský pop, J-pop. No ale ta Audrey Nuna, k té se musím dostat. A my jsme usilovali o to nejlepší, co z K-popu vůbec na světě je, a dostat všechny tři do Ostravy bylo problematické, ale tak mám radost, že přijede právě Audrey Nuna, která reprezentuje tu zpěvačku Mira. A nejenom to, že je známa K-popem, ale i má svoji vlastní tvorbu, která je hodně rapová. Možná to spoustu fanoušků, které okay. neznali předtím, překvapí. Album Trench je moje nejoblíbenější. Takže doporučuji tenhle koncert, který možná by mohl trošku zaniknout, rozhodně sledovat, označit si pak v apce a dorazit.
0: No jaký těžký třeba proti jakoby těm, samozřejmě jsou obrovský jména a je těžký je sem dostat, ale jaký je třeba rozdíl mezi tím dostat ty americký nebo evropský jména k nám versus ty asijský?
1: Zrovna u Audrey Nuny je to jednodušší, protože samozřejmě svoji base má v Americe a management a agenta v Londýně, takže tam je to jednoduché, ale v momentě, kdy jednáme přímo s korejskými kapelami nebo kapelami z Asie, tak je to neskutečně náročné, protože ta kultura vůbec vyjednávání je úplně jiná. Často je to o osobních kontaktech. Já jsem strávil několik týdnů za poslední rok v Asii, ať už to bylo v Japonsku, v Koreji, kde člověk opravdu musí do toho klubu, kde musí na festival potkat se s manažery a vůbec jim vysvětlit, ta Česká republika leží, ale oni potom, když se řekne Česko, tak už často Colors of Ostrava znají a řeknou si, jo, tam chceme jet, protože ty fotky se jim líbí a třeba to slyšeli už od známých, kteří u nás byli v minulosti.
0: Takže ty se vlastně dost nacestuješ, abys vlastně vůbec někoho takhle jako dostal k nám a podepsal ho, tak vlastně musíš, dá se říct, procestovat celý svět?
1: Doslova. Já už jsem to přestal počítat, ale v minulosti to bylo nějakých 100 dní na cestách v zahraničí.
0: Okay.
1: Často to jsou festivaly, které jsou speciálně pro hudební promotéry, takže tam jsou ty kapely úplně na začátku své cesty a je potom na nás, abychom objevili ten talent a abychom řekli, jo, tahle kapela bude za rok velká na velký scéna. Takhle se nám to povedlo třeba v minulosti s Louisem Capaldim, nebo s Rosalií, nebo s Charlotte David, které všechny hrály na malých scénách a dneska jsou to headlineři velký festival.
0: No, když už jsme teda u té hudby z celého světa, co třeba taková jako latino hudba? Vím, že jsi mluvil o té Rosalii, ale teďkon přece jenom ta latino hudba hodně roste. Jsou vidět víc a víc. Vlastně obecně Puerto Rico, Miami, všechno tady to se vlastně jako rozrůstá. Tak máte třeba někoho takhle jako v merku, koho jste si řekli, že byste sem chtěli dostat právě z týhletý jako latina music?
1: Já jsem se snažil o spoustu interpretů a stále vzpomínám na to, když nám před možná už to bude 6-7 let, tak nám agent tlačil Bad Bunnyho a my jsme říkali, kdo to je, to nikoho tady nebude zajímat.
0: A teď máte s sebou Super Bowl.
1: No a teďka je to jeden z nejžádanějších latino umělců a už samozřejmě finančně je to hodně vysoko a byly by to obtížná jednání.
0: Máte tam ještě něco takhle speciálního v rámci toho programu, co se ale netýká hudby? Na co se můžeme letos těšit?
1: Nejsme festival, kde se chodí až odpoledne nebo na noc, jenom na party, ale jsme festival, kde se chodí už před obědem v 11 na přednášky, na divadla. Letos bude u nás třeba Honza Vojtko, který mluví o vztazích. Budou u nás různí sportovci, třeba současní olympionici, ale taky spousta autorů, spousta ekonomů, novinářů. A budeme se tam bavit o světě kolem nás, o tom, co vlastně v době dezinformací není tak úplně jasné, jak to vlastně všechno je, tak tam si to naživo užijeme na 7 scénách se 150 speakery. No a pak musím upozornit na prezentace našich partnerů, které jsou úplně skvostné a vždycky samozřejmě hudba je to hlavní. Pro nás těch našich 7 hudebních scén jsou strašně důležité, ale přece jenom si člověk chce někdy odpočinout, třeba jenom s DJ nebo v nějakém křesílku příjemném, takže tam rozhodně těch prezentací je spousta, i spousta soutěží.
0: Já teda nevím jak ostatní, ale já na festivaly jezdím nejenom za hudbou, ale za jídlem. Jakože když je něco, co si fakt dovolím, tak je to jako festivalové jídlo, kdy prostě, ať už jsou to veganský, vegetariánský options, nebo prostě i masový věci, tak to chutná prostě 100x líp. Dáváte do toho jako něco navíc, že to chutná líp, nebo prostě je to jenom tím, že je člověk na tom festiáku?
1: To je tak, jako když si dáš jídlo v zahraničí a pak, když si ho uděláš tady, tak ti to tak nechutná, že jo? Ten festiák má svoje kouzlo a samozřejmě my se každý rok snažíme, aby ten výběr byl co největší, aby si vybrala přesně to, na co máš chuť, aby si měla kam sednout. K tomu třeba máme vinárnu, což je takový jako hidden gem na festivalu, kde si v klidu dáš víno s cymbálovkou, takže úplně jiný zážitek než pop na druhé straně na velké stage. No a pak třeba, co mě baví, je čepování do skla, protože že jo, Češi, pivo, to musí být, ale vychutnat si pivo normálně jako ve skle, to je úplně něčem jiném, třeba s tím dobrým burgerem.
0: To je něco, jako na co se budu muset podívat. Já teda nepiju, ale něco, co budu muset určitě zkontrolovat.
1: Tak to musím zmínit, nealkoholické bary, ty jsme zavedli loni.
0: Okay.
1: Já jsem si říkal, jak budou fungovat nealkoholické bary. No a nakonec před hlavní scénou máme nealkoholický a alkoholický bar. No a na ten nealkoholický byly vždycky větší fronty, protože ty drinky jsou prostě skvěle připravené a přitom jsou nealko.
0: No tak výborně, na to se moc těším. No a než budeme pokračovat, tak my si tady dáme 4 klipy, který tenhle týden v Hitparádě končí. Ať už proto, že jste jim poslali málo hlasů, anebo už jsou tady s náma 10 týdnů. Tak se vidíme za chvíli.

0: Tak jo, Filipe, mě zajímá nějaký interpret, který měl hodně crazy požadavek. Jakože to nejvíc šílený, co tě aktuálně napadne. Něco, co je úplně jako, že by nás to vlastně jako smrtelníky třeba ani nenapadlo.
1: Nebudu zmiňovat, jaká kapela to byla, tak byl, že chtěli kýbl s kočkolitem na pódium. To jsou takové ty granule, kam chodí kočky na toaletu.
0: To chtěli mít ready na pódiu.
1: To chtěli mít ready na pódiu a my jsme si říkali, proč, že to je jako zvláštní. No a pak jsme zjistili, že ta kapela takového rokovějšího typu ráda pije hodně i během koncertu, aby nemuseli scházet.
0: Oni chodili do toho.
1: Nakonec tam skončil nějaký jako nepořádek v tom naházený, ale co kdyby, že jo?
0: Jako, že by si odskočili během vystoupení, pustili to do kočkolitu.
1: Tak to měli podchycené.
0: Okay. Slyšela jsem o hodně věcech, co lidi chtěli mít v backstage, ale tohle, jako, tohle je něco, co jsem fakt jako nečekala.
1: Pak to jsou takové radostné historky, jako třeba když k nám přijel Sam Smith, tak si nás vybral jako zastávku, kde udělal barbecue pro svoji crew. Takže po koncertě, on končil někdy v jednu v noci, tak my jsme mu připravili takovou improvizovanou letní kuchyň s grillem. On tam měl svého kuchaře.
0: To je hezký.
1: No a celou crew, protože ta nemá na tom turné šanci se zastavit, že oni pořád jedou z místa na místo. Tak všech těch, tuším, 60 lidí nebo 70 lidí tam hostil a udělali si večer takový večírek u nás backstage. A to je něco, co lidi vůbec nevidí, že se tam děje na pozadí. A dokonce byl tak super, že naši kolegyni, která má na starost vlastně všechny kapely potom na místě, tak daroval puget růží, které dostal.
0: Ježiš, to je hezký. No, tady je vidět, že ne všichni chtějí jenom alkohol, ale někdo dělá i hezký věci pro své lidi.
1: Je to tak. A čím dál tím víc, protože se to profesionalizuje, takové to. Ten rock and roll se trošku vytrácí, už je to všechno jako velká mašina. Ale občas se objeví nějaké takové jako požadavky typu přesně 7 ústřic, které musí otvírat šéfkuchař, přičemž nám třeba 2 ústřice umřely během toho, takže jsme byli trošku ve stresu, co z toho bude. Ale pak jsou zase interpreti, jako třeba Martin Garrix, když nám přijel před 4 lety, tak ten přijel už o 4 hodiny dříve, aby stihl koncert svého kámoše, syna od Bona z kapely Inhaler. A dokonce během toho koncertu, kdy Inhaler hráli na hlavní scéně, tak Martin Garrix stál vedle na scéně a pouštěl jim své efekty ohně a hrál si jako malé dítě, takže to byla radost, pak si společně dali řízek z backstage mezi všema. Takže myslím si, že i ty interpreti se chtějí bavit a když je jim dobře, což u nás jim dobře bývá, tak potom jsou úplně normální.
0: No má třeba někdo požadavky, že chce něco jako vysloveně třeba typicky českýho mít v backstage, když třeba přijdou poprvé, že třeba chtějí vyzkoušet, já nevím, třeba český bramborový sád nebo český řízek nebo vysloveně nějaký jako český pivo nebo něco takového?
1: Občas to tam je, ale zároveň ty ridery jsou tak unifikované, že ví, které pivo jim chutná a my jim třeba doporučujeme, že hele, nechcete zkusit tohle. A pak z těch českých věcí se často objeví česká pohlednice, český dres lokálního klubu.
0: To je hezky,
1: a tady tyhle jako drobnosti, kterým si to oni zpříjemňují. A nebo možná taky někdy testují, jestli to vůbec dočtem do konce.
0: Takže vlastně jakoby, jako mně přijde hrozně hezky, že si chtějí vlastně odníst nějakou jako vzpomínku nebo památku na to, že tady byli. No a co ty a interpreti, máš vůbec šanci se s nima jako potkat a třeba si s nima popovídat, když už je to všechno v tom schonu toho festivalu?
1: Já se vlastně snažím se s nima nepovídat, protože oni přece jenom přijedou často pár hodin před koncertem, musí se koncentrovat na tu show, kolem sebe mají obrovský tým a my chceme, aby ten výkon byl nejlepší na pódiu, takže nechceme vůbec nějak rozhodit. Pokud ten koncert se nám líbí, tak jim třeba jako poděkuju, když se scházejí z pódia, ale zase tam jsou ty velké emoce toho, jak se jim to povedlo. Takže vesměs je to o tom, že jim dáváme ten komfort, že jim dáváme to soukromí a my komunikujeme s lidmi kolem nich. Ale někdy se tak poštěstí, třeba jak jsem říkal s Martinem Garrixem nebo s právě Samem Smithem.
0: Kdo je tvůj vysněný interpret, kterýho by si chtěl vlastně na Colors dostat v příštích letech?
1: No, těch interpretů je spousta. Mě by se samozřejmě líbila třeba taková Dua Lipa, nebo by se mi líbil Alex Warren, ale vždy je to o tom, kdo zrovna jede na turné, jako kdo vydává nové album a můj takový jako ultimátní přání je Stromae, belgický zpěvák, který moc neturuje, ale když už turuje, tak to stojí za to, protože si připraví úžasnou scénu.
0: No výborně, my se moc těšíme, nejenom na letošek, ale i na to, co nám přinesete příště, protože ty jsi nás tady úplně nahlodal, co všechno vlastně děláte na pozadí a že už vlastně lehce plánujete i ten příští rok, takže se fakt těšíme. Já osobně se strašně jako těším na to, co vůbec zažijem.
1: Už se to blíží,
0: už je to tady. No a vy nikam neodcházejte, protože právě teď vám pustíme klipy, které jste svými hlasy poslali do top trojky tenhle týden. Tak na to mrkněte.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Philips jako Lumea IPL nebo kávovar s mléčným systémem Latego. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. mBank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
7: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
9: My si půjčíme bezpečně.
8: Tady podpísek.
10: Ne, ne. Tady podpísek.
11: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
12: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
11: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
13: Kam ta tržba mizí?
14: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
13: A dost. Příchozí platby.
11: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
15: Ano? Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
16: své peníze převést na bezpečný účet.
17: Kdo volá? Brankář?
15: Bankéř.
17: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
16: A mě řekni, co chceš?
17: Nemáte? Tak tu máte.
11: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
18: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
19: Tady se vám blíží splátečka.
9: Ale nestraš.
11: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka. Když fandit, tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka, banka českého hokeje.
3: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo! Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
5: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
12: Ten den změnil úplně všechno.
8: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
4: Všechny stopy vedly na jedno místo.
10: Bydlím vedle, ale něco mě sem prostě táhne. Popcorn?
2: Záhada.
9: co?
20: Ty už mě nemiluješ?
21: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
22: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
23: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Mikýř,
24: Tereza,
25: Maškova,
24: René Dán,
25: Monika Tymkova,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrano.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
28: Nálikový látky až po samotným přelnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji navíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
34: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Důležitý den, ale vám všech dopadá z rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
4: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
6: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
7: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
8: Jo, ale jak to vlastně začalo?
7: Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
9: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
10: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
9: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
11: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
12: Kate, pojistku prosím.
11: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
14: OK, všichni, jdeme na to.
15: Pojďme mluvit o vlasech.
16: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
15: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
16: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. mBank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
19: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish.

0: Například Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Oslavte den dětí a darujte svým nejmenším zdravý úsměv. Nyní speciální nabídka dětských kartáčků Oral-B na alza.cz.
2: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Přemku, jenom jsem z okresu.
2: Z Finančáku?
3: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
2: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
1: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
4: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
5: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Fio.
5: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
7: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové Kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
11: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
12: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
13: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Fúdora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Fúdora, protože chci...
14: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
15: Nejde elektřina.
14: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
16: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
17: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
18: A můžete ji vyzkoušet.
19: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
18: Testujem.
19: To je dopravář.
1: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
6: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo?
15: Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
20: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
21: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
22: Přivítejte Adama Mišíka,
23: Moniku Bagárovou,
22: Jakuba,
23: Rybo,
22: Tomáše Zástěru,
23: Mikýř,
22: Tereza,
23: Maškova,
22: René Dán,
23: Monika Tymkova,
22: Petr,
23: Švancara,
22: Martin,
23: Hrano.
24: Jsme přátelé?
25: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
26: Návykový látky až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
29: Pojďte se podívat.
30: Dej do ní svoji navíječku.
31: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
32: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Philips jako Lumea IPL nebo kávovar s mléčným systémem Latte Go. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. mBank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Výborně odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
7: My si půjčíme bezpečně.
6: Podpísek.
8: Ne, ne.
9: Tady podpísek.
10: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
11: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
10: Naučte své děti lépe hospodařit.
12: Už to mě směj.
10: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
13: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
14: Kate, pojistku prosím.
13: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
16: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
18: Kam ta tržba mizí?
19: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
18: A dost.
19: Příchozí platby.
10: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
20: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
21: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
7: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
8: Ano?
9: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
12: své peníze převést na bezpečný účet.
8: Kdo volá? Brankář?
9: Bankéř.
8: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
12: Cože?
8: Nemáte? Tak tu máte.
21: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
14: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
22: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
23: Ty prď.
24: Wow. Prosím.
22: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
25: Akorát ho chytit.
26: Zaujímavé.
22: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
11: Maxi výprodej.
12: To je šance.
13: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90 a máslo za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
8: Trénujeme na Mexiko.
9: Pojď, pojď. Čau.
8: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
10: Víte se, jak lze, jasný?
11: Jasný!
12: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
13: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Čelenou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Čili.
1: Co to je za hvězdu?
2: To je Sirius.
3: Ale ne ta druhá.
2: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
4: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
2: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
0: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
5: Co byste si dnes přála ochutnat?
6: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
7: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
8: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
0: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
9: Ty brďo.
10: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
11: Akorát ho chytit.
12: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
8: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
9: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci 2 osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
10: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
11: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k 1000 členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na 1000 značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
12: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
13: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
14: Maxi výprodej.
15: To je šance.
16: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
17: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
18: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
19: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
20: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
21: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
20: Co to je za hvězdu?
22: To je Sirius.
23: Ale ne ta druhá.
22: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
24: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
22: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
25: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
26: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
27: Tady mi všem to nepotřebujete.
26: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku nakrůtí šunku. A teď držíte zobáky.
0: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělej to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: OK, všichni jdeme na to.
2: Pojďme mluvit o vlasech.
3: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
2: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
3: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba... Produkty Philips, jako Lumea IPL, nebo kávovar s mléčným systémem Latte Go. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
6: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. mBank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
9: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
10: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
9: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
11: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý město po čtyřech.
12: Kate, pojistku prosím.
11: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
13: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
14: Lenor Unstoppables. Přidejte voné perličky do každého praní pro tornádo svěží vůně. Vůně je tak intenzivní, že s vámi zůstane po celý den. Až do večera. Lenor Unstoppables.
15: Tady jsme!
16: Oh. Trosečník, který není spocený.
17: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
18: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
19: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
20: My si půjčíme bezpečně.
19: Tady podpísek.
21: Ne, ne, tady podpísek.
22: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
23: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť.
12: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
15: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Tymková,
3: Petr,
0: Švancara,
5: Martin,
0: Hrano.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť. Cestu znáš na

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Philips jako Lumea IPL nebo kávovar s mléčným systémem Latte Go. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. mBank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
7: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
9: My si půjčíme bezpečně.
8: Tady podpísek.
10: Ne, ne, tady podpísek.
11: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
12: Kam ta tržba mizí?
13: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
12: A dost.
13: Příchozí platby.
11: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka. Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
14: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
15: Beer Go!
16: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
17: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
18: Ano? Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
19: své peníze převést na bezpečný účet.
3: Kdo volá? Brankář?
18: Bankéř.
3: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
19: A mi řekni, co? Cože?
3: Nemáte? Tak tu máte.
11: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
9: L'Oréal Paris uvádí.
5: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
9: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
5: Když září moje vlasy, zářím i já.
9: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
4: Ten den změnil úplně všechno.
16: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
8: Všechny stopy vedly na jedno místo.
10: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
15: Záhada, co?
6: Ty už mě nemiluješ?
11: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
12: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně.

0: Čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Tady se vám blíží splátečka.
3: Ale nestraš.
4: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
5: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Kuba Gárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maško,
6: René Dan,
7: Monika Tymková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrana.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
10: Návykový látky až po samotným přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji navíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
17: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.

0: Greens s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
9: Již od pondělí ledový salát jeden kus s aplikací za pouhých 17,90 a řetkvičky jeden svazek jen za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
11: Děti, jídlo!
12: To nemusíš.
13: A co si můžu dát já?
14: Všechno, kde je vlaječka.
15: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
16: Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
17: A můžete ji vyzkoušet.
18: Ale my máme vypráno.
19: Co tady děláte?
17: Testujem.
18: To je doprava.
6: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
4: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
10: Tady mi třenka nepochvete.
4: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
13: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není buřt, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
2: Bio kuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
14: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
7: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos. Got,
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Moniku Bagárovou,
20: Jakuba,
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Mikýř,
20: Tereza,
21: Maškova,
20: René Dan,
21: Monika Tymková,
20: Petr,
21: Švancara,
20: Martin,
21: Hrana.
22: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
24: Návykový látky až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
21: Pojďte se podívat.
20: Dej do ní svoji navíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
27: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
28: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
29: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Filet z lososa s kůží u nás za 29,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a pečenka Eta s apkou za 14,99 korun. Albert.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové.

0: Zapomeň na skvrny.
1: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Perla Origins Brazílie, půl kila za 229 korun.
5: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
6: Připravte na to svou mysl.
5: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
7: Ale proč se držet při zemi?
8: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
9: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Brokolice u nás s apkou za 19,90. A kuře bez drobů kilo za 49,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
10: Nevyrábíme auta.
11: Cože?
10: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
9: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná pečeně Nature's Promise za 139,90. Albert.
12: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
13: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. mBank.
14: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
17: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
18: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
19: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
2: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
3: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v

0: pětihvězdě. Královsky posnídat nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Lipánek u nás za 16,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a vodka Nikolaus jen za 109,90. Albert.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
14: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
8: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
9: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
10: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
11: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90 a máslo za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny?
15: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
15: Už přes 20 let.
16: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
17: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
18: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Intimní nici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
11: Nulka.
2: Jak zaujmout holku?

0: začít mít břišáky. Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
0: To je z filmu.
1: Já vím.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Maxi výprodej.
8: To je šance.
9: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
12: Ty brďo.
13: Wow. Prosím.
11: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
14: Akorát ho chytit.
15: Zaujímavé.
11: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
16: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Jo, ty má.
1: Dobrý, ale slyšel jsi, že basák s ohnou, to je hluchý.
2: A to byl vždycky, ne?
1: To je.
3: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: My končíme.
3: No, ale já začínám, poslouchejte.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba. Nazhle.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za jednu korunu.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
9: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
1: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
2: Již od pondělí ledový salát jeden kus s aplikací za pouhých 17,90 a řetkvičky jeden svazek jen za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Děti, jídlo!
5: To nemusíš.
6: A co si můžu dát já?
5: Všechno, kde je vlaječka.
7: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
8: Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
9: Přemku? Jenom jsem z okresu.
10: Z Finančáku?
11: Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj.
10: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
9: Týden. Nezlobte se, ale manžel někde polepuje, no.
12: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
13: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
14: Fio.
15: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není buřt, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
16: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
17: Totál pořádá Maxi Výprodej.
18: Tyjo, to je neskutečná šance.
19: Maxi Výprodej.
20: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
22: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý bio

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

I gave you my love. I gave you my love. I gave you my love.

Vezmu tě, kam budeš štít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný. V puse bričko, v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

Right now you are sleeping, and soon you'll be dead.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Maxi výprodej.
4: To je šance.
5: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
6: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
7: Co to je za hvězdu?
8: To je Sirius.
7: Ale ne ta druhá.
9: To je Polyrapid.
10: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
11: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
10: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
12: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
15: No jasně, že jo. E.ON.
16: Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
16: Už přes 20 let.
12: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
17: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
18: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
19: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
20: Dua Lipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
21: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo App. Nespresso. What else?
22: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
23: A dělají to taky ostatní?
22: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
24: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
25: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy vyhydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.

0: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutein, první pomoc pro vaše oči.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
2: Tady mi Třenka nepochvete.
1: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
3: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti. Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
8: Již od pondělí ledový salát jeden kus s aplikací za pouhých 17,90 a řetkvičky jeden svazek jen za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
10: Nejde elektřina.
9: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
11: Nový rok, nová éra? Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
13: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
14: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
15: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
16: Kate, pojistku prosím.
15: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: jsem myslela, že někoho máš.
16: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: OK, všichni, jdeme na to.
18: Pojďme mluvit o vlasech.
19: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
18: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
19: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
20: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
21: Tyjo, to je neskutečná šance.
22: Maxi Výprodej.
20: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
4: nejde elektřina.
3: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
5: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Co to je za hvězdu?
7: To je Sirius.
8: Ale ne ta druhá.
7: To je Pulirapid. Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
9: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
7: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
10: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good.

0: přijela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové Kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
3: Již od pondělí ledový salát jeden kus s aplikací za pouhých 17,90 a řetkvičky jeden svazek jen za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
5: Děti, jídlo!
6: To nemusíš.
7: A co si můžu dát já?
6: Všechno, kde je vlaječka.
8: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
9: Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise s apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
10: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
11: Tady mi Čenka nepošlete.
10: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
12: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
13: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není buřt, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
15: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
0: Na Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
16: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maško,
17: René Dan,
18: Monika Timková,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrano.
17: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
20: Návykový látky až po samotným přelnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Dej do ní svoji navíječku.
25: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
27: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
28: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Jakube, co ty papíry na ten řidičák? Aspoň si tam dojdi, prosím tě, ať táta nezvěchu. Jo, prosím tě. Rooftop studios.
1: OK. Spojka pro zdaplin, brácho, to já dobře vím, že to každý auto má.
2: Až na auto má.

0: Hokia, se mnou to budeš mít těžký. Dokud nemám papíry, budem chodit těžky. Chceš-li? Pokud jo nebo ne, z tvýho chování to stejně vyplyne. Holka, jednu věc si však povím. Vypadá to, že ti asi nevyhovím. Nejsem typ na auta ani kola. Vždyť mám problémy poznat, co je volant.
1: Ježišmarja, to je jaká ženská, ne? Mě to je děkis. Ježišmarja. Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejíží na chodě.
2: Hoši, je blázen.
1: Oh, yeah. See you,

0: Dobrý, hele, slyšel jsi, že basák s ohnou to je hluchý.
1: A to byl vždycky, ne?
0: To je.
2: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
0: My končíme.
2: No ale já začínám, poslouchejte.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba ne. Nazhle.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik si dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
7: To je z filmu.
4: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
8: Intimní mici pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
9: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
10: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
11: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořínkách až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
13: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Trénujeme na Mexiko.
15: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
16: Jasný!
17: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště. Jasný?
15: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy. Jasný?
17: Jasný!
15: Víte se jako lvi, jasný?
17: Jasný!
18: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
21: Tatár pořádá Maxi výprodej.
22: Tyjo, to je neskutečná šance.
23: Maxi výprodej.
24: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
25: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
26: Nulka.
27: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
0: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
1: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
2: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si říkal,

vlase, tak není prostor už je zastavit včas. Něco říct nápad nebyl nejlepší, zdá se, jenže to nevrátíme, sklapla už past.

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: OK, všichni, jdeme na to.
4: Pojďme mluvit o vlasech.
5: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
4: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
5: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba... Produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetří se slevovými kódy na alza.cz.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s pěti břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
8: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
9: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
8: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
10: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
11: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
12: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech...
13: Kate, pojistku prosím.
12: ...začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
14: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq. Váš největší člen rodiny.
15: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Oslavte den dětí a darujte svým nejmenším zdravý úsměv. Nyní speciální nabídka dětských kartáčků Oral-B na alza.cz.
16: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
17: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje mastnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
18: Tady jsme!
19: Oh. Trosečník, který není spocený.
20: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
21: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo a Madeta mléko polotučné za 8,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
4: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění. Skonto na
5: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách.

0: S úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku. Skonto nábytek.
1: Anti-aging? Zmatňující? A nebo rozjasňující? Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální čtyřúrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun. Číslo 1 ve sluneční péči.
2: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
3: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
2: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
4: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
2: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Já vás biju ještě.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
7: Testujem. To je dopravář.
9: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart. Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
10: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj.
10: To je z filmu.
11: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
13: Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
14: Víte se, jak olde, jasný?
15: Jasný!
16: Intimní mici pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
17: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen ožsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
18: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progresus.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
9: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
11: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj.
11: To je z filmu.
12: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
13: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
14: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
15: Nulka.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořínkách až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
18: Trénujeme na Mexiko.
19: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
20: Jasný! Jasný.
21: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště! Jasný!
19: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy! Jasný!
21: Jasný!
19: Víte se jako lvi, jasný?
21: Jasný!
17: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
22: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
23: Express menu uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
24: Dotár pořádá Maxi výprodej.
25: Tyjo, to je neskutečná šance.
26: Maxi výprodej.
27: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
28: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
29: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
30: A dělají to taky ostatní?
29: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
0: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
1: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Fúdora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Fúdora, protože chci.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
3: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik si dal vlastně gólů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90 a máslo za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
6: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a

0: Objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro. Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky. Cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Datár pořádá Maxi Výprodej.
7: Tyjo, to je neskutečná šance.
8: Maxi Výprodej.
9: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datár, opravdový elektrospecialista.
10: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj.
10: To je z filmu.
11: Já vím.
12: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
13: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
14: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
15: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
16: Intimní mycí pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
17: Trénujeme na Mexiko.
18: Pojď, pojď. Jau.
17: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
19: Víte se, jak lze, jasný?
20: Jasný!
21: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
22: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
23: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
22: Nulka.
24: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
25: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
0: Ty brďo.
1: Prosím.
25: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
1: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
25: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Live, jediné talk show v Česku, která má takovou malinkatou zahrádku, kde občas vyroste i vtip. Většina zpěváků chce, aby je bylo slyšet, ale existují lidé, kteří k tomu nepotřebují ani mikrofon. Stačí se nadechnout a celé divadlo pochopí, že tohle už není zpěv, ale zbraň hromadného okouzlení. A právě takový je náš dnešní host, operní pěvec, kterého zná Praha, Vídeň nebo New York. Dámy a pánové, muž, který dokazuje, že když máte talent a disciplínu, otevřou se vám i dveře, o kterých jste netušili, že existují. Přivítejte Adama Plachetku! Adame, dobrý večer. Vemte místo. Adam Plachetka. Dalo by se říct, že můj vrstevník.
1: Je to hrůza. Zjistil jsem, že jsme asi 2 roky od sebe, ale mě se nějak stalo víc života mezi tím.
0: Já jsem vyrůstal v Hradci. Kde jste vyrůstal vy, Adame?
1: Na Vinohradech, tady kousíček vlastně.
0: A dobrý?
1: Dalo se.
0: Adame, napadlo mě, nemůžeme si potykat, když jsme skoro ti vrstevníci. Já jsem koťák, čau. Díky. No, já jsem tady před chviličkou ukazoval video s takovou malinkatou roztomilou vidrou. Je taky něco, Adame, co třeba ty, čím mrháš svůj drahocenný čas?
1: Ježišmarja, no, nejsem úplně příznivcem sociálních médií, ale zároveň teda musím uznat, že občas se zaseknu na nějakých reels, co mi přiletí od kamarádů. Tak to je takový žrout času, co člověk by radši neměl, ale občas se zapomene.
0: Takže i ty máš, řekněme, ty disciplinovaný operní pěvec, máš nějaký svoje guilty pleasure, dá se říct?
1: Jo, asi ani nejsem z nejdisciplinovanějších, ale člověk se snaží držet nějakou štábní kulturu.
0: No já se tě musím zeptat, slyšku z chlapa, to je vidět.
1: To už je celý.
0: Náš zvukař říkal, ty bláho, ten má hrudník, jakože fakt dobrý. A tak mě napadá, kdybych já, protože jsme skoro vrstevníci, dělal podobné věci, co si dělal ty, byl bych taky dobrý? Mohl bych taky být bas, bariton? Nebuď slušný. Nebojte se, to řekněte.
1: Řekněte jména. Je to jako samozřejmě z části o talentu, o hlase, protože na rozdíl
0: ten tam
1: od
0: je, ten tam je. Já jsem
1: instrumentalistů, my si nekoupíme lepší housle. Takže jako, jo. Co má člověk v krku, to je dáno. Ale, nevím, 80% je o přípravě a vkladu po všech možných stránkách, ať už teda přímo, co se týká zpěvu, nebo toho všeho okolo.
0: Já jsem ve 3. třídě dostal to, Slavíka.
2: Jako...
0: Ne, dostal jsem Slavíka za zpívání. Co mě ale právě zajímá, jak jsi kus chlapa, tak mě jako zajímá, jestli já bych třeba taky mohl být basbariton, když jsem takový věchejtek.
1: Rozhodně, ono jako to, že jsem kus chlapa, není nezbytně z práce, to je spíš z životního stylu, co s tou prací souvisí.
0: To je co?
1: No, že prostě člověk má hlad po představení a když vyleze o 11:30 z divadla, tak...
0: Je, se pokoťák,
1: není to prostě vždycky ideální a když jezdíš si ve městě, co neznáš, tak prostě nějaká pravidelnost cvičení. Já mám hrozně rád kolektivní sporty a samozřejmě s tím, když jsem každou chvíli někde jinde, tak se těžko hledá skupina, se kterou bych mohl pravidelně se scházet, takže jako dřív jsme chodili s klukama z orchestru ve Vídni na fotbal, teďka v New Yorku mám takovou československou skupinu, se kterou chodíme na volejbal, ale jako tady občas chodím do Holešovic na volejbal, ale nedostanu se zdaleka tak často, jak bych rád.
0: Já s tebou půjdu?
1: No, tak...
0: A na co, na volejbal?
1: Úterky.
0: Úterky jsou v pohodě, úterky to nenatáčíme zrovna Koťák Live, to je dobrý. A na volejbal? Fakt jo?
1: No, kdysi dávno.
0: Kolik máš teda?
1: 194.
0: 194. Dobrý. A co jsi, blokář?
1: No, tak jako my nehrajeme na úrovni,

0: by vyloženě se jako hrály sestavy, takže tak jako, že člověk dělá, co je potřeba, ale jako na síti asi jsem užitečnější než v poli.
1: Rozumím. A ten můj dotaz směřoval vlastně k tomu, že když jsi ten bass bariton, máš ten obrovský objem toho krásného hlasu, já jsem měl možnost si to jako naposlouchat, ale nejsem jako, řekněme, úplně v tom, tak mě jako zajímalo, jestli by si mi třeba jako neporadil. Já jsem si myslel, že tohle to ti pomáhá. Ta tvoje kostra, to ti pomáhá k tomu? Nebo je to jenom o těch hlasivkách?
0: Ne, tak hlasivky jsou ten sval, co rozkmitává vzduch a pak samozřejmě je potřeba, aby ten vzduch měl kde rezonovat, ale vlastně jako je to o rezonančních prostorech, tady nesmí člověk plýtvat místem na mozek a tak. Je to o rezonančních prostorech a...
1: A u mě taky dobrý, ale taky dost prostoru.
0: Stejně jako prostě dřevo a tak prostě tohleto zní, tohleto ne, takže jako tuk bohužel v té rezonanci nějak nepomůže. Tak je to, ten tam je trošku navíc, ale bohužel se to tak nějak jako stane. No, takže
1: tady
0: jako...
1: Tady nejvají trochu, ne?
0: Jo, tak ono je to, opět, je to prostě byproduct toho, že... se nevždycky máme čas a chuť hýbat, ale jako je to taky, záleží na repertoáru a v dnešní době na tom vzhledu záleží mnohem víc než 50 let zpátky. Takže ano i ne, nicméně na postavě vyloženě nezáleží, jenom člověk, jako, co je zásadní, člověk nesmí být do té míry se trápit hlady, že hubnout vždycky, jako za mě to je, byla vždycky moje strategie, že vždycky se snažím hubnout tím, že zvýším výdej, radši než, že bych si utínal komplet příjem a to je vlastně jediný nebezpečí, bych řekl, že jako když se člověk trápí hlady a pak má najednou utáhnout 3-hodinový představení, tak může mít po 2 hodinách problém, že nemá energii, ale kromě tohohle aspektu může člověk vypadat úplně jakkoliv a je to o tom, jak má silnou bránici a jak má postavenou techniku.
1: No to mě právě zajímá. Ty totiž musíš dýchat do břicha, je to tak?
0: Ne, vyloženě do břicha, je to prostě jakoby hlubší dýchání, než jako... Ne, říká se, že často třeba zpěvačky mají snažší porody, protože líp chápou to dechání při porodu. Tak jako...
1: Zpěvačky mají snažší porody, no vidíte to.
0: Ne, protože prostě dýcháme tak, abychom používali bránici, ale samozřejmě dýchat do břicha je blbost, protože prostě anatomicky se tam ten vzduch nedá dostat.
1: Jak nedá?
0: No tak já nevím, jestli se dá dejchat do střeva, myslím, že...
1: Teď si teda připadám hloupě, ale tak co se, tak proč furt všichni říkají s tou bránicí, ať
0: no, prostě... bránice je tady, takže jako když se nadechnu sem, tak se s tím pohne i břicho, ale jako když se někdo bude snažit dejchat moc nízko, tak naopak vlastně tu bránici mine a ona se pak neaktivizuje.
1: Já se bojím, jak se nepočula z toho. Kolik jsi tak byl schopen dát za večer pivarotu?
0: Přiměřeně.
1: Třeba i.
0: Byl jsem, to je jedna věc, co teda jako asi můžu říct, že jsem byl držitelem velkého bobra za 12 piv bez oskočení si.
2: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
3: Kolik se dal vlastně gólů?
4: Žádnej!
2: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
5: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
4: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Trénujeme na Mexiko.
8: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi, jasný?
9: Jasný!
10: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště! Jasný?
8: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy! Jasný?
10: Jasný!
8: Víte se jako lvi, jasný?
10: Jasný!
3: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
11: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořínkách až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
14: Tyjo, to je neskutečná šance.
15: Maxi Výprodej.
13: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
17: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
18: Ahoj.
17: To je z filmu.
18: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
19: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. A věrnost. Fakt věrnost. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
20: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
19: Nulka.
21: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
22: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost.

0: pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prď.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Kdyby se nás třeba, to se určitě hodí i člověku, který normálně mluví veřejně.
6: Ano.
5: Jako se nadechovat na to správné místo, ne? Nadechat to jakože nahoru a to. Tak jak vypadá tvoje rutina třeba? Taková operní rutina.
6: Teď už rutina vypadá relativně krátce, protože jenom potřebuju srovnat to, co jako vždycky po představení prostě ten hlas odskočí trošku někam jinam podle toho, co se zpívá za repertoár, a je jenom potřeba další den prostě si na pár minut sednout a jako opravdu během 10 minut zase ten hlas dostat do výchozí pozice, aby se nedostal příliš daleko od toho ideálu.
5: Tak co bych měl teda dělat takhle třeba po vysílání?
6: Po vysílání už nic, ale další den před vysíláním vlastně jako se zase rozmluvit, což ale na mikrofony je, řekněme, až navíc možná.
5: Být rozmluvený?
6: No, jakože není potřeba mluvit tak, aby mě slyšel sál bez mikrofonu, když...
5: Jsem jiného názoru. Myslím si, že by to bylo obohacující. Adame.
6: Je obohacující tu možnost mít, ale není třeba
5: jí využívat. Počkej, já jsem se nenadek do břicha. Celo jistě.
6: Dobře, no tuhle hru nebudeme hrát.
5: Dobře. Rozumím. A jsou i nějaký, tak přece jenom, která z těch árií je taková ta nejtěžší? Protože kromě toho, že musíš být dobře nadechlej, ten měch musí prostě být v tom ideálním, nevím, tou ideální rychlostí prostě rozkmitávat ty hlasivky. Já třeba mám takový jako rozmlouvadlo. Dej vidličky pod pokličky, vedlžičky, to jsme si to uvařili. Vy, něco takového, víš? Takhle to jako jedu. Máš taky něco takového?
6: Můj obor málo kdy má tyhle ty jako hodně upovídaný árie. To je vlastně specificky nejčastěji buffo bass, se tomu říká jakoby komický bass, což je z komedie dell'arte, jakoby ten nějaký mrzutej otec nejčastěji, nebo prostě někdo, kdo je negativní postava, tak ty mají často jakoby míň frází a míň zpívání, víc mluvení.
5: Ty máš ty táhlý tóny teda.
6: Já mám spíš ty táhlý tóny a pro každého bude obtížný něco jiného. Nedá se říct, že nějaká árie nebo nějaká role je nejtěžší, protože prostě někomu se líp zpívá třeba zrovna to upovídaný, nebo v koloratury nějaký, kde se ta melodie hodně rychle hýbe, pro někoho bude těžší zaspívat, když pod ním hraje hodně orchestru. Je to velmi subjektivní a myslím si, že autoři sami nepsali tak, aby to bylo obtížné, když to není vyloženě na schvál nějaký, ale v naprosté většině případů psali pro konkrétního zpěváka, kterýmu se zrovna tohle zpívalo dobře. A problém je, když ten původní zpěvák byl natolik dobrý, že pak nám se to těžko opakuje.
5: No a není takhle trochu frustrující, Adame, že vlastně vám už moc nevychází jako nový single, víš? Že v té klasické hudbě na Spotify většinou... Ne, furt nic.
6: No, tak oni vycházejí, ale musí obstát ten zub času. Vlastně jako, myslím si, že naopak teď se jako docela vrací nová tvorba, že se častěji objednávají ať už opery nebo koncertní kousky. A jako často to jsou zajímavé věci, ale samozřejmě logicky, když si řekneme, že z těch tisíců oper třeba jenom, co se napsali, tak dneska hrajeme, jakoby ten mainstreamovější repertoár bude někde mezi 50-100 tituly. Takže jako musíme počítat s tím, že to, co se napíše teď, takže se z toho bude hrát asi ani ne desetina za dalších třeba 100 let. A to je naprosto normální proces, že jo? Nevím, hvězdy typu Elvis Presley nebo Beatles, tak jako taky se nehrajou všechny jejich písničky, ale hraje se těch pár nejznámějších.
5: Je to pravda. Já se musím zeptat, kdyby si mi měl upřímně odpovědět, jaký jsou ty operní pěvci jako lidi? Jsou normální všichni?
6: Tak všichni normální nejsou.

0: To, ale to zároveň ukaž povolání, kde jo.
1: No já totiž shodou okolností jsem byl v takový reality show a tam byl jeden operní pěvec a strašně mě sral. A ty vypadáš, že seš...
0: Já jsem bohužel samozřejmě úplně mimo, já ani nevím, jaká reality show, ani nevím, jaký zpěvák, takže se nechytnu správně.
1: Ne, doplním, ale měli jsme v reality show, která se jmenuje Survivor, jsem trpěl hlady a taky jsem tam trpěl přítomností jednoho operního člověka.
0: Okay.
1: A neměli jsme se vůbec rádi.
0: Tak jako člověk se nemusí mít rád s každým, já teda musím říct, že mám strašnou kliku na kolegy a že jako s klukama většinou, nebo teda nejen s klukama, ale nejčastěji s kolegy míváme jako dost společného programu i mimo práci a když si s někým člověk úplně nesedne, tak se vidí v...
1: No, ani jdeš ne, na volejbal,
0: ne, přesně, ani neignorovat, ale prostě jako... Málo kdy se mi stane jako opravdu jednotky případů za celých těch 20 let, co to dělám, že bych se s někým opravdu nemusel ani v práci. A spíš to mám tak, že když jako s někým jsme rozdílný povahy nebo si nějak jako úplně nesedneme osobně, tak prostě fungujeme na jevišti tak, jako... jak máme a jinak se nevyhledáváme.
1: Jsi těžká váha, kdo by s tebou chtěl mít problém, víš co? Jako, no, takže. Ty se teďka vrátil, ty jsi byl v New Yorku v Metropolitní opeře, kde se prostě odehrála historie, no prostě to tam musí mít jako, musí to tam smrdět tou patinou, že jo?
0: To, a já vím... Bohužel, jo, oni moc nerekonstruujou.
1: A já vím, že v roce 1972 tam zpíval Pavarotti a jestli se nepletu, tak 9krát tam střihnul vysoké C.
0: Jo. Takhle, ano.
1: Vysoké C, to bylo Ježišmarja, ta opera se jmenovala
0: Dcera
1: pluku, jak říkáš. Což vedlo k tleskání. Lidem se...
0: Ano, to je, a zrovna tahle opera. I jenom mluvit o tom vede ke tleskání. Shodou okolností Dceru pluku hráli teď zrovna asi měsíc zpátky znovu ještě v strašně dobrý inscenaci, která...
1: Koho to je?
0: Donizetti. Gaetano Donizetti.
1: Jo, gele.
0: Ale jako ta árie, je to hrozně zajímavý, to, jestli vás můžu chvíli nudit, je to hrozně zajímavý, že vlastně to je opera, která se odehrává ve Švýcarsku a ty C-čka, co tam jsou, tak jsou vlastně jako jodlování. Jo, oni jsou jako odstřížené, jsou to oktávové skoky a v době, kdy to Donizetti psal, tak se vůbec nespívalo nějaký hrudní C-čko jako plnohodnotný tón a byl to prostě klučina, který přijde, má radost teda, že se dává do armády a jakoby si u toho jodluje a vlastně během toho 20. století se z toho stala takováhle jakoby modla árie, která je známá tím, že je tam 9 C-ček, co ale těch 200 let zpátky, no 150 let zpátky znamenali úplně něco jiného.
1: Co?
0: No jenom, jakoby, že to nebyl to vrcholovej tón, na který všichni čekají, ale byl to jako prostě popěvek.
1: No a já se omlouvám, já ti tady nechci to, ale jak to jako zní?
0: Zní to hezky, ale mě se tohle to nikdy týkat nebude, takže...
1: To je úplně mimo tvůj, to není tvoje disciplína.
0: Ano, to je o kvartu vedle, než já zpívám. No,
1: je z toho nějaký záznam? To asi bude, věc, něco.
0: No tak jako Pavarottiho záznam rozhodně je, nevím, jestli z tohohle konkrétního představení, z tohohle konkrétního roku, ale byla to opera, se kterou on vlastně jakoby ve větší míře prorazil. Že tím se proslavil ta Joan Sutherland, která byla nějakou, ne úplně o generaci, ale o trochu starší než on, tak vlastně si ho vytáhla a díky tomu, že on se do toho pustil, tak vlastně i ta opera se vrátila trošku na repertoár, protože opět vás můžu ještě chvíli nudit, protože byl problém s tenory v tomhletom repertoáru a především teda ty divy, ty soprány chtěli tyhle ty Belcantovy opery vrátit na repertoár, ale chyběl tenor, co by to zpíval a vlastně Pavarotti byl jeden z prvních, kdo se tady do toho pustil. v Rostíně zase třeba Rocky Blake, jako díky tomu, že jeden člověk, stejně jak jsem říkal, že skladatelé psali pro jednoho člověka, je problém, když ten originál byl moc dobrý a těžko se to replikuje, tak vlastně Rockwell Blake zase takhle obnovila Chris Merritt, obnovili úplně vlastně rostínskou tradici v

0: Pezaru, což je rosinné město, kde je velký rosinnéovský festival. A spousta těch oper se mohla začít hrát jenom díky tomu, že se teda zase jako narodil jeden, dva lidi, co to mohli zpívat.
1: Mně totiž, když jsme u toho Pavarottiho, je to teda hrozná ostuda, jo. Já Pavarottiho znám. To není ostuda.
0: To není ostuda ještě. Ne?
1: Ostuda je, odkud ho znám. Totiž podle mě kolem roku 1998 v televizi běhala reklama na Eurotel. A on byl nějak součástí té reklamy. A pak nějak se to hezky jako přesunulo jako v ten Eurotel, takže jsem věděl, že to je člověk, který hezky zpívá. A já jsem si ale teda myslel, protože jak nerozumím tomu, co je basbariton, a on byl co teda?
0: On byl tenor.
1: Jako on byl tenor, jo.
0: Prototyp tenoru.
1: Takže jak jsem jako nevěděl přesně, jakoby, co je co, tak jsem si myslel, že jste stejná kategorie, protože ty jsi měl v mládí přezdívku, nebylo to teda přesně Pavarotti, bylo to Pivarotti.
0: Ano.
1: Nejsem si jistý, asi to nebylo kvůli zpěvu.
0: Podobnost čistě náhodná, ano. byly to i jiné dispozice.
1: Kolik jsi tak byl schopen dát za večer Pivarottu?
0: Přiměřeně.
1: Třeba i.
0: Byl jsem, to je jedna věc, co teda jako asi můžu říct, že jsem byl držitelem velkého bobra za 12 piv bez oskočení si.
1: Jako kdo ví, ten ví.
0: To tam člověk musí poslat rychle.
1: To je jako teda, tak to třeba tak během 2 hodin, ne? Ale.
0: No to asi míň.
1: Míň? To jsi musel mít pořádný splav teda. A dneska furt ještě občas šníteček nějaký nebo to?
0: Tak jsem tam, no.
1: Člověk si to musí udělat hezký. No, New York, my se tady v předmluvě, jsem tady zmiňoval třeba Vídeň. A když bych se tě teda zeptal, která z těch štací, kam se jako jezdí pravidelně na tu operu, je tvoje oblíbená nebo oblíbenější? Myslím si, že to Vídeň nebude. Já jsem se dočetl, že ve Vídni mají tu drzost tě opravovat. Nebo hledat na tom tvém...
0: Takhle, no ne, tak ano, ale zároveň to mě zrovna baví. To bylo v kontextu toho, že je tam pár fanoušků, co chodí, protože tam se, nevím, jestli se to nezměnilo, ale donedávna se dala koupit roční permanentka na stání v řádu, teď nevím, 150 euro nebo něco takového, a člověk může jít vlastně celou sezónu na jakýkoliv představení. A bylo tam jako opravdu, nevím, jako pár desítek fanoušků, co chodili a klidně třeba viděli 100 představení za rok. A pak teda jako měli nakoukáno x desítek let historie a ti opravovali, ale jakože v dobrém, že opravdu stáli často po představení u východu a hodnotili, jestli se jim ten den líbilo víc nebo míň.
1: A co oni ti tak řeknou jako?
0: No právě, že dost, právě, že jako si často všimnou věcí, co by člověk řekl, že si normální divák nemůže všimnout.
1: A... Třeba, že nemáš správný boty k obleku?
0: Ne, to úplně asi ne, ale že jako prostě opravdu do míry ani ne, která árie se povedla víc nebo míň, ale jako která fráze nebo co opravdu detaily, který na jednu stranu si člověk řekne, ježišmarja, co do toho mají co kecat, a na druhou stranu je hrozně rád, že má motivaci opravdu si dávat pozor úplně na každou notu, protože ví, že v tom divadle je někdo, kdo si všimne leda z čeho.
1: Ježiš, zase ta jízlivá bába v první řadě, jenom abych si hlídal to C-čko. A mě zajímá, nebo my jsme se tak interně bavili a říkali jsme si, ty seš ve svém oboru jako super známý, že seš v podstatě takový jako, nevím, Bon Jovi, jo, já nevím, hodně známý. Jak je to tam s těma ženskýma? Skáčou ti taky do backstage, akorát, že přijdou ne úplně opilí a mají kostýmek?
0: Ne, tak u nás je to tak nějak všechno usedlejší, bych řekl.
1: Jako starý?
0: starý jsem já už mezičase.
1: No, to jsme dva.
0: ještě ti to čeká.
1: Ještě
0: máš milník před sebou. Ne, tak je to samozřejmě celkově úplně jiná atmosféra.
1: Tak faninky jsou, ne? Nebo?
0: Tak faninky jsou, ale asi v jiném rozpoložení a naladění než na rockovém koncertě.
1: Takže nic.
0: Takže.
1: Žádný afterparty, nemůžeš si vzít holku z první řady domů, nebo?
0: Tak asi by to doma neocenili úplně.
1: Adam Plachetka. Adame, děkuju moc, děkuju. Děkujeme, že

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: naší profesionality to, že jsme nezapomněli zapnout zvuk. Dobrý večer. O umění se často říká, že mu buď od začátku rozumíte, nebo se u něj alespoň musíte vhodně tvářit, aby to nevypadalo hloupě. Většina z nás pravděpodobně skončila u kreslení domečku jedním tahem. Tak pozor, zvládnete? Jsem to trénoval, Bráško. Ale pak jsou tu lidé, kteří dokážou vzít prázdné plátno a dát mu to něco. Náš dnešní host je jedním z nejvýraznějších představitelů moderního pop-artu minimálně u nás. Dnes ho ale neuvidíme se štětcem v ruce, ale v našem křesle, kde zkusíme zjistit, kde se ta všechna kreativita pro boha bere. Dámy a pánové, přichází výrazný malíř a umělec Josef Rataj. Ahoj, Bebo. Josef Rataj, dámy a pánové.
1: Můžu se posadit, jo?
0: A nebo víš co, tak stůj. No, takže to byla formální otázka, jistě. A Pepo, hele, ty boty.
1: No.
0: To je dost dobrý. Myslíš si, znáš nějaký, řekněme, malíře? Protože mi přijde, že to umění obecně, malování a tak tyhle ty všechny jakoby umělecký věci, vidíš, jak se vyznám, tak používám takovýhle opravdu jednoduchý slova. Tak jsou to společné nádoby, že to, že se, já nevím, dobře oblíkáš, že zajímavě maluješ, je to společné, nebo znáš třeba malíře, který mají úplně šílený vkus, ale přitom jsou vynikající malíři?
1: Znám jednoho, co má jakoby v oboje špatný. A to je Pasta Owner.
0: Pasta Owner?
1: Ne, si dělám srandu. My jsme měli hodně dlouho vedle sebe ateliéry a on byl takový můj idol za začátku. A já jsem vždycky koukal na ten jeho aťas a on si postupem času začal zalepovat i ty okna vedle. A pak mi jednou z toho jakoby hrozně vydal a poslal mi pryč. Momentálně si myslím, že jsme takový jakoby soupeři, ale to je prostě jediný člověk z těch umělců, který nemá v sobě pokoru. Vůbec, v ničem. A nemá styl.
0: To nemáme domluvený. A bulvárek jsme tady takhle hnedka rozjeli.
1: Já vím, že to vyzní hrozně nepokorně, ale já jsem to chtěl hrozně říct a chtěl jsem si to zkusit tady.
0: Dobrý.
1: Protože já ty otázky po každý dostávám od každého novináře prostě a tak. A dneska jsem si to chtěl prostě říct, ta pravda vyletěla ven.
0: Ale mě vlastně, když to řeknu, tak mi nepřijde, že děláte nějak úplně podobný styl. Děláme... Nebo že bys nám to... My tady za chviličku ukážeme i nějakou z tvých prací, aby si to třeba diváci, kteří neměli možnost vidět, představili, ale Pasta, mně přijde, že to jako
1: trochu. Já řeknu, jak to vzniklo. Vzniklo to před fakt 15 lety, já ten styl začal dělat trošku díl a mě někdo vzal k němu do ateliéru. A mi to fakt strašně líbilo, to, co dělal. A já jsem na ty věci také sám, na to nehrabej, tady mi sponzoruje Coca-Cola, na to nehrabej. A byl na mě hrozně zlej prostě v tu chvíli. Aha. Tak jsem mu jenom řekl, jestli se s ním jako můžu vyfotit, takže si to jednou povíme a odešel jsem. Takže tak to vzniklo. Za další 3 roky jsme měli vedle sebe ateliéry.
0: Tyjo. No a...
1: Prostě hrozně zlej.
0: Je to ta satisfakce, která tě hnala dopředu?
1: Já to přiznám, je. Nebo byla. Dneska už jako je to jinak. Dneska už prostě to jako odešlo, ale on mě hnal tak 10 let. 10 let to ve mně hnal. Dneska mu asi se klidně půjdu podívat i na výstavu. Jo? Přeju mu to prostě. Ale on byl takový ten hnací motor.
0: A není teďka já nechci být jako zlej, když už jsme takhle drzí. Není prostě Pasta Owner něco jako David Černý, jako v tom uměleckém světě? Protože všichni si stěžují, že třeba David Černý v Praze má hrozně moc takových těch, já nevím, motýlků. Někdo říká, je to kýč, je to hrozně přeceňovaný.
1: Já beru Pastu Owner jako dobrýho biznesmena a kluka, který možná dřív ho to bavilo a postupem času se mu stalo něco, co se málem stalo i mně. Převládla taková ta... Ty věci se nám začaly prodávat prostě. Chvíli jsme najednou zapomněli na to, proč jsme to začali dělat vůbec. Takže tam si myslím, že on zůstal. Černý, myslím si, že to je prostě člověk, který má svý názory. Je to takový rebel, prostě zažil, já nevím, sametovou revoluci.
0: Já taky.
1: A tyhle věci prostě. A nevím, nemám na něj žádný názor. U Pasty je to osobní.
0: Mimochodem, to je ale fantastický. Líbí se mi... Že byste šli do kleše spolu?
1: Teď jsem to chtěl. Vyšlo to na hlas?
0: No, řekl to normálně. A čím byste se mlátili jako štětcema?
1: Tak já jsem ho jednou viděl v nějakém videu na kolečkových bruslích, takže mu by šel na těch bruslích, já normálně jenom bych do něj strčil, ono mu to moc nešlo.
0: Jo. Počkej, ale víš, co já jsem vždycky toužil udělat, ty jsi mě na to úplně naved. Vzít ten velký rám od obrazu. Aha. A prostě to někomu prostě, víš, z těch animáků, prostě pěkně po palice.
1: Já nechci být také násilný.
0: Ne, proč ne? Hele, podívej se, Pepo, já ti dám jednu radu. Všechny svoje problémy řeš jenom násilím. To je jediná věc, která funguje a kterou si lidi pamatujou přece. Nebo?
1: Já mám na rukou, tady mám dědečka a tady mám babičku, jako. Oni mi za to vynadali.
0: Ty jo, že by vlastně to, že ho zmlátili dva důchodci.
1: Ale teď doufám, že dostanu nějaký dárek, protože oni jsou oba dva po smrti a já jsem na nich závislý.
0: Jaj, tak... Hezký memento. Když jsme u těch umělců, kteří, řekněme, já nechci říkat, že jsou přeceňovaní, ale na úrovni, řekněme, toho street artu, já si představím třeba Banksyho, to je hodně známý jako umělec, ale jako Banksy tady nastříkal nějakou zeď. A ty věci, co dělá Banksy, většinou jako je to nějaká třeba hezky nastříkaná silueta vesměs černou barvou a pak je tam k tomu třeba, já nevím, barevný balónek.
1: Jasný.
0: Jo, a to se stříká přes nějakou kartonovou tu, ne, jako...
1: Tam, já si myslím, že tam jde o tu pointu a o ten příběh, co k tomu prostě dál, jako. Jo. Podle mě i každá kopie je jedno nový dílo, jako jo. Je to každá kopie je nový originál. Banksy je jeden ne z mých vzorů, ale tyhle ty lidi ve mně probudili lásku k těm černým konturám. Takže z nějakého důvodu asi ten celý svět pobáznili. Tam to není jenom prostě... Tam to byl hon na něco prostě, na nějaký, každý chtěl vždycky nějaký ten slogan nebo nějakou tu báseň prostě. Jediný, kdo toho využil, kdo vůbec neumí malovat a v Americe se proslavil, tak je Brainwash. Jo? Brainwash vlastně o něm natočil film a vlastně si prostě pak udělal velkou výstavu a všude napsal ještě vlastně, že to podporuje teoreticky Banksy, jo? Teď to nechci říkat blbě. Jezdím se dívat do jeho galerie v Beverly Hills a ty věci mě inspirují. Takže podle mě jsou to dobrý obchodníci, a udeřili v dobrou dobu a udávají ten směr a já si beru z každého jakoby něco. Já moc nesleduju ostatní umělce, aby mi neovlivňovali, protože bych pak vykrádal všechny.
0: No hlavně bys měl hodně clashů, by to tak vypadalo, že jo? Banks jeden trapnej, ne to. A jak je, dá se, je to dneska, může to být dneska dobrý biznis, nebo co se musí stát, aby se člověk dostal do stavu, aby to pro něj, pro tebe byl dobrý biznis?
1: Dobrý biznis? Tak řeknu, moje začátky byly... Asi si myslím, že docela krušný, ale podle mě tam je nutná dávka chemie, nějakého příběhu a já si myslím, že neumím moc malovat, ale nějak mi to prochází. A já si myslím, že tohle všechno se musí smíchat dohromady. Nějaký příběh, nějaké odhodlání, opakování věcí, ale důležitá věc tam je, že tam nesmí být zkratka. Tam musí být opravdu příběh. Když je tam zkratka, a ten člověk to přeskočí, ten se nikam nikdy nedostane. Ty jsi taky musel začínat někde na očku, nebo kde jsi to dělal, a byl jsi hrozně malej. Já si tě pamatuju, protože jsem tenkrát chodil s jednou holkou a hrozně se si líbila, jsem na tebe žádlil. Takže já jsem díky tobě vždycky se pokoušel chodit do posilovny, anebo nikdy mi to nevyšlo, a večer jsem je tvaroh.
0: Já už úplně vidím, počkej, co tam jakoby napíšeme. Josef Rataj, kvůli Koťákovi jsem začal jíst tvaroh.
1: A to je hrozně ráno, to je tak 10 let a ty jsi, já byl pozvaný tenkrát otočka na nějaký film do kina, ty jsi to tam uváděl. Všechny holky koukaly jenom na tebe prostě.
0: Víš, jako máme společnou... Kreslil jsi někdy to? Nějakou... Nahatou
1: ženu?
0: Nahatou ženskou? No, ženu.
1: Jako jednou jsem zkoušel malovat sebe proti zrcadlu a...

0: To...
1: Dobrý, pojďme dál, prosím tě.
0: Dobrý.
1: Na jak velkým plátně?
0: 150 na 150.
1: Jako autoportrét?
0: A od té doby jsem se naučil zatahovat břicho. A ráno už to dělám automaticky.
1: Jako, a byl to akt, jo?
0: Jako byl to autoportrét.
1: No to já vím, ale
0: já jsem skončil u těch prsou prostě, pak už mi to páto nestačilo.
1: Jo takhle, autoportrét, já myslel, že ses prostě slík
0: a... Já jsem se na sebe díval, zkoušel jsem se malovat a prostě jsem musel zastavit už potom. To dá nešlo.
1: To tak vzrušovalo prostě ten pohled.
0: Praštilo mi to až, no. Já jsem v Americe teďka maloval na sedačky.
1: To asi odoláme dnes, jo? Já víš co ti, já ti donesu ten, já ti donesu desky. Kolik si na to dáme?
0: Mám to malovat ze zhora nebo z boku?
1: Co mi, no řekni si. Ne, ze předu mě udělej, ale...
0: Už začínáme.
1: Start!
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme. Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení. Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: OK, všichni, jdeme na to.
5: Pojďme mluvit o vlasech.
6: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
5: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
6: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba... Automatický kávovar DeLonghi s mléčným systémem nebo vysokorychlostní fén Siguro. Ušetří se slevovými kódy na alza.cz.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
9: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
10: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
9: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
11: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
12: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
13: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
14: Kate, pojistku prosím.
13: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
15: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.

0: velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Prosečník, který není spocený.
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultra slev úplně zdarma. Přidej se k 1000 členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na 1000 značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Oslavte den dětí a darujte svým nejmenším zdravý úsměv. Nyní speciální nabídka dětských kartáčků Oral-B na alza.cz.
8: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
9: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
10: Ty brďo.
11: Wow. Prosím.
9: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
12: Akorát ho chytit.
13: Zaujímavé.
9: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
14: Hele, jsi drahej? Kolik tak stojí nějaká, kdyby jsi třeba nakreslil?
15: Já dostával, nebo já si myslím, že jsi tam měl zákaz mi podávat některé otázky, na tohle jsem zapomněl.
14: Fakticky jo.
15: Na tohle jsem zapomněl, ale je to jenom kvůli tomu, že mi občas otravovala hospodářská kriminálka, jestli si nevydělám mám víc, než bych měl.
14: A vyděláváš?
15: No, já nevydělávám, ale viděl jsem, že se moje obrazy draží průměru, nevím, odstavejš někdy 300, 400, 1200, něco takového, nevím.
14: Za 3 kilča.
15: Průměr je tam 2 kilo asi, no.
14: Ale poslouchej, ale já totiž vím, že ty jsi schopen ten obraz namalovat za 7 minut.
15: Mm-hmm.
14: Tak když to zkusíme, to pomůžte mi, Bobe, ty umíš to přepočítat. 7 minut, hele, to počkej, ty jsou...
15: Ale to jsou dvě různé věci.
14: Ne. To uděláme. Já ti teďka přirovnám k Ronaldovi, jo?
15: Uh-huh.
14: Takže, jestli ty za 7 minut nakreslíš obrázek, který se pak prodá za 3 kila, Bobe, počítej to. Kolik to je teda do hodiny? Do hodiny. Kolik je to do hodiny?
16: 53.
14: Cože?
16: 53 minut.
14: Co 53 minut? No já vím...
15: Já nevím, není to lepší 60 děleno 7 nebo něco takového. Tam nám vyjde, kolik je to obrazů.
14: 60, tak dáme 6 minut, že to prostě mákneš, okay. Trošku se vyvineš. Takže ty uděláš 10 obrazů do hodiny,
15: uh-huh.
14: Krát 300 tisíc,
15: uh-huh.
14: To máme 3 miliony za hodinu. A kolik pracuješ hodin denně, třeba 8?
15: No,

0: Bracho, to není špatný.
1: Já fakt nic nevydělávám, jsem zaměstnaný ve firmě, kdy to někdo viděl.
0: To je ta kriminálka, je jo?
1: Ne, ale je to takový, že opravdu český národ si skoro nic nepřeje. Opravdu, kdo se má dobře nebo dělá něco dobře, tak je to špatně. Oni zapomínají ty dlouhý příběhy, kdy jsme se to prostě učili. Takže to se tady neodpouští. A já proti němu už nic nemám.
0: Já už taky ne, a teďka vlastně jo. No. Já jsem do dneška proti němu
1: nic. Já doufám, že má rád černý humor.
0: Uvidíme. Zároveň, prosím tě, já vím, že jsme kolegové, nejenom v té... kolegové a soupeři evidentně na tom sexuálním poli.
1: Vždycky, ale... když vidím tvaroch, tak prostě si na tebe vzpomenu. A mohla by to být...
0: Ne, já se omlouvám, protože... Jak jsi řekl tvaroch, tak já jsem to nechytil hnedka v té pozitivní konotaci, že kdykoliv uvidím tvaroch, tak se na tebe vzpomenu, to je.
1: Já byl plnotučnej, to si pamatuju, že mi někdo řekl, že můžu jíst plnotučnej, protože já měl pořád hlad.
0: Inspiruje mladých lidí. Prosím vás, máme v režim, máme něco, co bychom mohli ukázat?
1: Je. Yeah.
0: A to je ten autoportrét teda.
1: Takový starý věci tohle, no, ale... Ježiš, to je ze zdi přefocený, že jo? A to byl murál někde.
0: Tohleto, cože co?
1: To byl nějaký murál venku na zdi a z toho pak bylo pětní místo. To mi oslovila nějaká...
0: Tohleto je podle mě kampa a tohle je, co to je za gorka?
1: Tam byla právě nějaká akce a přišla nějaká telka a zrovna ten den umřela. A já říkám, že je mi to hrozně blbý se na ní hned zviditelnit. A oni to po mně chtěli, to udělám na místě hned. Tak jsem to tam prostě udělal a pak jsem z ní 5 let žil, nebo 3.
0: No a ty jsi, ty tvoje kořeny, ten background, ty jsi byl někdy graffiti týpek?
1: Nikdy.
0: Žádný tagy prostě na zastávkách?
1: Ne, můj děda byl akademický malíř a já jsem se ten měl rád, jakoby dělal grafiku hodně. A já se o něm dozvěděl asi, až když mi bylo 10 let, když jsem chodil okolo masných krámů, říkám babičce, že se mi to hrozně líbí. Takže až tenkrát mi řekli, že to je můj děda. Ale...
0: Prosím tě, ty jsi z oboru. Víš, že to logo, víte, že to logo 20th Century Fox je taky nějakýho českýho designéra, výtvarníka?
1: To vůbec nevím.
0: Teda ChatGPT. Ale třeba se občas nemýlí.
1: Ne, takže grafiťák jsem nebyl, ale mám rád starý grafity, prostě třeba newyorský, proto se hodně vracím do státu vlastně. I teď tam nějak jakoby víc působím a mám rád starý tunely a takový ty tagy rychlý. A to dávám do podkladů svých obrazů, většinou se je přefotím i, aby to mělo opravdu příběh a do toho obrazu se ho dám do spod.
0: A ty grafity, řekněme, na těch veřejných místech, máš proto někde pochopení nebo je to prostě bordel?
1: Já to pořád v obdivu, že někde ve světě už je to uvolněnější a je to prostě pořád jenom, třeba ve státech mi to nevadí, tam nejsou skoro žádné památky, tam to prostě funguje. Já mám rád památky, tady mi to asi jako vadí a na druhou stranu mám rád to, jak to vlastně stihnou v takové rychlosti prostě udělat někde. Jo, takže já ty grafity mám rád, nesouhlasím s tím, že to dělají na ty památky, samozřejmě. Já nevím, to je sporný.
0: Ale zase jako těžký, jako třeba víš co, že bychom se stříkali Karlův most nějak jako do barev trošku, že by to nebylo takový, víte, co to je za barvu?
1: Nedávno se mi stala jedna věc, jeden chlapík mi pozval na takovou akci na kampu a pak jsem teda, doufám, že to neuslyší, a to je jedno. To je ten, co vyčistil ty grafity na Karlovom mostě.
0: Ano.
1: A pak jsem teda, to je ten, jak zastřelil tu svoji manželku, že jo?
0: To udělal předtím, než to vyčistil?
1: Ne, on si to odseděl, a pak se vrátil a začal čistit grafity. Takže tak, teďka zase s nějakou a ta se bojí rozvést. Ale jakože, jak se... Každý člověk může dělat...
0: To poučná show tohleto, je, ano.
1: Každý může být jakoby něco, jako, opravdu každý. Jako, tak.
0: No počkej, ty tady dokonce, já tady mám v přípravě na tebe napsáno, že máš několik osobností a uvidíme, která přijde.
1: Blíženec, no jasno.
0: Takže seš takovej...
1: Jo, ráno jsem nějaký, odpoledne k večeru, jako mění se to ve mně prostě, no docela.
0: Jakoby náladovej.
1: Nejsem náladovej, ale je nás víc. Takže jak jsem mluvil na začátku o tom pastovi, tak teďka jsem ten, co mu to je hrozně líto.
0: Že jsi to řekl na začátku, víš, jo, ale já to bude, vystřihněte to a ráno, nech to tam!
1: No, ale já to vždycky někdy řeknu prostě, já bych hrozně chtěl, aby se se mnou bavil.
0: Jo, to zařídíme, ho otagujeme. Má Instagram? Má.
1: Moc mě zablokoval před pár lety.

0: kolegové, protože ty taky hraješ na bicí.
1: No, jako mám bicí elektrický, ale moc jako snažím se na ně, no, prostě.
0: Elektrický bicí?
1: No, tak jako...
0: To je jak sex bez orgazmu.
1: No, ale moc netrénuju teďka. Jako...
0: Cože?
1: Teďka moc netrénuju. Jako...
0: Ovšem, maluješ stále.
1: Jo, samozřejmě.
0: Tak pozor. Oh. Já ti dám teďka příležitost.
1: Já na tyhle ty věci dělám sirkáče, protože byste to pak prodali.
0: Jo, udělej, hele, klidně to potom spálíme, jo? Mně jde o to, že bychom mohli udělat takovou jako challenge, kdo z nás, jestli to, jako, kdo z nás udělá tomu druhému lepší autoportrét. Mm. A chceš i něco na psaní?
1: No, tak jo. Prstem trojí blbě.
0: A co chceš, fix, chceš, ale víš.
1: Černou fixu, já už vím, co namaluju.
0: Tady máš? A nebo chceš karton radši? Za sedačku, mám ještě karton, kde bys chtěl pokreslit karton.
1: Já jsem v Americe teďka maloval na sedačky.
0: To asi odoláme dnes, jo? Já víš co ti, já ti donesu desky. Kolik si na to dáme?
1: Mám to malovat ze zhora nebo z boku?
0: Co mi, no řekni si. Ne, ze předu mě udělej, ale...
1: Už začínáme.
0: Start! Jak moc jsi velkou hlavu? No, to je jedno. To je škoda, že nemám šedivou, tady jsi po těch stranách už chycenej, ale to je pojď. Ty bláho, jsem ti udělal dobrou čelist. Tak pojď. Tak, tak udělám jako šošolku.
1: Já už jsem hotovej.
0: Já ne.
1: Já dělám speed painting. Tady to není rohlík na zubu, ale mě dali světlejší tu.
0: Co, ty jsi byl teďka na bělení?
1: Ne, ale uštíp jsem si zub a dali mi blbou, jak se tomu říká.
0: Blombu.
1: Dobrý?
0: Jo, dobrý teda, počkej. Hele, ještě dodělám ti vousy. No, tak já si myslím, že Rata je jak blázen. Co, tak kdo komu první?
1: Tak
0: pojď. Neudělal jsi tam kosu čtverec nebo něco?
1: Ne, to by si nedovolil, jakoby.
0: Tak pojď. Můžeš ukázat tady... Takže jsem tučnej, jo?
1: Já to tam pořád prostě vidím a prostě tě beru jako soka.
0: Já jsem tě udělal prostě úplně...
1: Nedávno jsem byl v Japonsku
0: jako, a...
1: Já ti to podepíšu aspoň, jo?
0: Já ti to taky podepíšu. Takhle, hele, už jedu. Ještě jsem tady napsal nějakou tvojí citaci, takhle. Může být? Takhle. Víš, jako je to i s citací oner, fuj.
1: Ne. Jedeme dál, já čekám, že už se to tady rozjede ten pořad.
0: Ne. Už to natáčíme? Ne. Tak, prosím tě, kam se na tebe můžeme přijít podívat?
1: Takže, když by si někdo chtěl zkazit náladu, jste Pražáci?
2: Ne.
1: Nejste?
2: Ne.
1: No tak Žitná jedna na Karláku mám stálou expozici dvoupatrovou. Vlastně zvenku, z hlavní už jsou vidět.
0: A Žitná jedna je ta blíž jakoby ke Karláku, anebo dál od Karláku?
1: Je to na Karláku, vedle defenestrace. Vaše předky tam vyhazovali. Takže přímo tam to je, na rohu. Jsou tam Mickey Mouseové v oknech a tak.
0: Aha. A tam máš teda svoji stálou expozici.
1: Tam mám stálou expozici druhý rok už.
0: A co potom, ty máš ještě galerii?
1: To je ta galerie právě.
0: To je ta galerie přímo.
1: To se říká expozice a galerie. Já jsem tyhle slova taky neznal. Jako
0: myslíš, že jsem hloupej?
1: Ne, já taky neznám významy těch slov, ale vím, že je mám říkat.
0: No a když by ses teda, kromě toho, co jsme tady viděli, tu Hanku, tak máš jakou vizi, něco, co bys si chtěl ozvláštnit?
1: Jako zvláštnit? Jako...
0: No, pomalovat. Ty máš třeba, já třeba znám tvoje auto, to je nepřehlídnutelný auto. Máš ještě furt pocákaný?
1: Teď už to nemám, protože od té doby, co se na sebe upozorňoval, ty lidi se mi pak začali dívat do té peněženky, tak už jezdím nenápadně.
0: Dámy a pánové, Josef Rataj. Plně nevím, co chci říct. Ahoj, tohle bylo Koťák Live.

0: Jo.
1: Seznamky slibují lásku na jedno kliknutí. Ale místo rande často přijde jen nekonečné četování a zklamání.
2: Blind dating moc nevyhledávám, je takový riskantní.
3: Zo známkách za klávesnicou je každý hrdina, ale v reálii je to úplně jiné.
4: Věříš na lásku na první pohled?
2: Věřím.
1: Zapomeňte na nepravdivé filtry a falešné profily.
4: Tady se lidi nestyděj.
5: Mě hrozně fascinuje, jaké všechny tvary to může mít. Je to zajímavé to prozkoumávat.
1: U nás se lidé ukazují tak, jak doopravdy vypadají.
2: Wow.
3: Zaujímavé.
6: Akorát ho chytit.
5: To top.
4: Je to pohled pro bohy.
2: Ty brďo.
1: A co vy? Máte odvahu zjistit, jestli vztah může začít čistě fyzickou přitažlivostí?
4: Začínáme tam, kde dobré rande končí. Nazí. Já jsem Monika Tymková a vy jste se rozhodli sledovat Naked Attraction Česko a Slovensko. Dneska to v naší seznamce bude hodně hot, protože ani dneska nebudeme chodit kolem horké kaše. A kdo nám do ní skočí rovnou po hlavě?
7: Ahoj, já jsem Honza. Pocházím od Uherského Hradiště a je mi 30 let. Že jsem z té Moravy, mám rád ženy, víno, zpěv. Poměrně brzo jsem se musel postavit na vlastní nohy. Začátky byly těžký, ale teď jdu dál a život je krásný, radostný, miluji život. Takže jsem takový easy lover, snadno se zamilovávám, ale žárlivý nejsem. Naked Attraction znám, jako jsem fanoušek, a jsem takovej playboy, takže jsem se přihlásil taky kvůli tomu. Mám podporu ze strany rodiny, kamarádů, všichni mi fandí a těší se, až mě uvidí v televizi, jaký budu úžasný. Jsem pejskař, mám pejska, poctivě pravidelně venčím a mám rádi kočičky.
4: Jak se cítíš?
7: Úplně perfektně.
4: Vypadáš perfektně, vypadáš skvěle.
7: Děkuji.
4: Řekni mi, působíš hodně suverénně. Jak to máš ve vztahu? Hledáš někoho, kdo bude spíš dominantní, nebo naopak ty, aby si tam doma měl tu tvrdou ruku?
7: Tak 50-50 asi.
4: Ty jsi nám přiznal, že rád koukáš na porno.
7: Ano.
4: Což ne každý přizná, ale každý to dělá, je to tak?
7: Nestydím se za to.
4: Super. Máš nějakou speciální kategorii, na kterou vždycky klikneš?
7: Vlastní perspektivy.
4: Mm-hmm. No a dneska jsi tady, protože si chceš najít vztah, nebo protože chceš najít někoho, kdo se s tebou bude užívat ten sex?
7: Asi to křídlo nějaký, jakože tu známost třeba už do konce života, že bychom se mohli potkávat, jako takhle nemusí. To být zrovna vztah, ale srdíčko poznat další srdíčko.
4: Tak fajn. Mm-hmm. V tom případě tvoje vizuální love story může začít, protože v těchhlech pěti boxech je pět nádherných žen. Nahých žen. Jsou tu jenom pro tebe a chtějí ti tady zaujmout. Takže žádný filtry, žádný řeči, prostě jenom nahý těla.
7: Oh, yes.
4: Ty, na který jsi doteď koukal v tom péčku.
7: Jo.
4: Tak jsi připraven na naši sexy podívanou?
7: Jsem připraven.
4: Tak v tom případě odhalme naše kabinky.

0: tenhle pohled si můžeš užít.
1: Ano. O, jo.
0: Je to dobrý, ne?
1: Je to top.
0: Je to pohled pro bohy.
1: Perfektní.
0: K jaký kabince se vydáme jako první?
1: Nemůžu se rozhodnout.
0: Ty jsi jak malý kluk v cukrárně.
1: Úplně. Karlík a továrna na čokoládu.
0: Ale musíš.
1: Půjdeme k zeleným boxům.
0: Dobře. Honzo.
1: Ano?
0: Vybral jsi zelený box.
2: Protože mě přitahujou ty nožky, jako, a tak ruky vidím hezky.
0: A co přesně na nohách tě přitáhlo jako první? Jako tvar nebo...
2: Jo, a ty kolena taky hezky.
0: Kolena, fakt jo.
2: Kotníky, super kotníky, jo. Aha. A ty tetování taky hezky, sedí pěkně, jo, na ty nohy, úplně perfektní.
0: No a když bychom šli od kolen trošku výš, tak co vidíš?
2: Vidím pipinku.
0: Dobře, a co to je za pipinku teda?
2: Takový ten lehký píščourek, jako bych tam udělal. Oholená krásně, to jako jsem přitom, nebo jsem jako... tomu jako přikloněný, jako bych míříčko, to mi vůbec nevadí.
0: Takže máš radši jako tvary, nebo řekni mi, co preferuješ.
2: Může být klidný holátko, úplně vyholená, ale jsem taková ještě stará škola, jo, takovým bobem.

0: Já úplně vidím, jak si to užíváš.
1: Řekni, kam jdeme dál.
2: Tak asi ke žlutý se přesuneme.
1: Dobře, tak jdeme ke žlutý. Řekni mi, co vidíš tady.
2: Vidím zase úžasnou postavu, jo? Stehna, perfektní, kulaťoučky.
1: Pepinka, co?
2: Krásná ta čárka je. Už jsem seděl úplně jak mým fousům, jo? Jak mám stížený.
1: Už jste zapadli. A co tyto vání? Tady jsou větší a takový odvážnější.
2: Ano, ano. Bych řekl, že taková úplně ta nekonečnost tam jde vidět. Mm-hmm. V tom, jak to cítí, jako jo.
1: A ostrý jazyček, předpokládám. Mm-hmm. No. Když tam vidíme.
2: Já takovou jemnost zase jako vidím. Možná kérky jsou, jo.
1: Jemnost, počkej, jemnost rozhodně, ne?
2: Ne, tady, jemnost.
1: Takže radši tvrdší.
2: Jo. Wow, to mám rád, jako.
1: No tak jo, tak jdeme dál, pojď. Mm-hmm, máš tady toho před sebou ještě hodně.
2: Jo, jdeme k fialový.
1: Tak jo.
2: Jo.
1: Já jsem tak ráda, že ti můžu plnit přání, Honzo. Co vidíš tady?
2: Vidím krásný, nechty dlouhý, ostrý, wow, sladěný, na nohách. Já úplně bych si nechal poškrábat záda úplně, ale rád mám i takovou masáž jako hlavy, jo. To, to je takový příjemný, jo. Sice už nemám ty vlasy, jo.
1: Výskání ve vlasech, teď jsem to chtěla říct. Ale to by přesně, to jsou nechty úplně na tvoji hlavu, úplně to vidím.
2: Takový drobný kotníky, ty nožky, wow, ty by se daly líbat.
1: Ale zatím jsi teda nadšený úplně ze všeho, co ti tedy dávám. A já se ti nedivím. Tak kam teď?
2: No, tak dáme modré.
1: Tak dáme modré, jsme blízko. Tak pojď. Tady ty drápky jsou trošku větší, ty by ti taky hezky poškrapkaly.
2: Už jsem přemýšlel o té manikuře, že bych taky měl už jako chlap, vím, že si to dělá chlapi, jako je to hezčí, zkrášluje to. Ty ruce, že jo, furt používám, mám je takový drsný, když se podíváš, ty ruce jak šmírgl papír, jo, když mi po nich přejedeš.
1: Co na to žena v modrém boxíčku, na pořádný chlapský ruce, dobrý?
2: Hezky.
1: No vidíš to tady.
2: Naturál, jo.
1: Tady už to s tebou koketuje.
2: To jo.
1: Modrý boxík se toho nebojí. Tak pojď radši dál, prosím tě, nebo ty se vrhneš ten box.
2: Pojďme, k červenýmu. Můžeme se přesunout.
1: A to nejlepší nakonec, červený boxík. Co vidíš tady?
2: Vidím no, jako kéreček, hodně kéreček, hodně tetování. A taky vidím v tom tu nekonečnost, jako proto si to ty lidi nechávají dávat, jo, ty kérky, protože to už je na věky. Hodně jako taková ráda se ukazuje, tady tak tu nožičku pokrčovala.
1: Tak se zeptej.
2: Asi přišlo mi to hodně sexy, jako.
1: Ženo v červeném boxu, ukazujete se ráda?
2: Ty svoje křivky, jako, že...
1: A Honzí, pojď radši dál, budu tě držet, vodu dám dál. A můžu pro tebe udělat ještě jednu věc. Můžu ti ukázat zadečky, když budeš chtít.
2: Jo, poprosím, moc bych chtěl, moc, prosím.
1: No, dámy, když vás takhle hezky poprosil, tak já vás taky poprosím zády k nám.

0: Tak jdu do kolen.
1: Jestli jsi doteď na tom byl špatně, tak teď je to... Já ti to teda vůbec nezávidím. No tak pojď.
0: Vodu, vodu. Fialový, červený, žlutý, wow, ale holky modrý, zelený, taky dobrý.
1: Já pro tebe mám ale blbou zprávu.
0: Ne.
1: Ty budeš muset jeden dortíček z téhle cukrárny poslat domů. To je blbý, veď. A ty podle mě vůbec nevíš, který pošleš ještě. Tak pojď, jaká barva?
0: Přemýšlel jsem o modrý, ale... Cítil jsem hodně zkušeností z toho modrýho boxu.
1: To jsi takhle vycítil přes ten box, jo?
0: Ano, teda. Ano, jsem to vycítil jako a...
1: Tak co?
0: Rozhodl jsem se, že odhalím...
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
5: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
6: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. Patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
7: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa, pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Perla Origins Brazílie, půl kila za 229 korun. Nevyrábíme auta.
8: Cože?
7: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. mBank.
9: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
12: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat? Nebo se jen božsky flákat? Slevomat, to musíte zažít.
14: Bref má něco úplně nového.

0: Nový brev Color Auto Active.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Do Penny dorazila polštářová zoo. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
4: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
5: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony. Tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
6: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
5: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
7: Osmnáctka. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou

0: pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty brďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
0: Jsme v pořadu Naked Attraction Česko a Slovensko, kde se seznamuje tělo na tělo. A Honza právě teď sáhne poprvé po červeném tlačítku.
1: Tak co?
3: Rozhodl jsem se, že odhalíme zelený box.
1: Zelený?
3: Mhm.
1: Dobře. Fakt?
3: Ano.
1: Dobře, tak zelený box.
3: Ne. Ahoj.
1: Ty posíláš domů Martinu. Martině je 32, je to fotomodelka. Jenže teď už to nemůžeš říct.
3: Prostě stejný věk jako.
1: No hodilo by se to. No.
3: Krásná, úplně andělsky krásná.
6: Zkusíš ti to.
3: Děkuji.
1: Můžete se obejmout klidně. Můžeš Martinu obejmout, si posíláš domů. Počkej, ale ne takhle. Ty už po nich matáš. Martino, je nám to moc líto. Tvoje tělo je nádherný a já věřím, že se tady získalo spoustu dalších fanoušků, ale posíláme tě domů. Tak tam tudy a děkujeme moc.
7: Super zážitek stát v tom boxu. Je zvláštní, když je tam někdo, na koho vlastně nevidíte, nevíte, jak vypadá, co se mu líbí nebo nelíbí, takže malinko nějaká nervozita tam byla. Honza není úplně vyloženě můj typ, takže si myslím, že si vlastně volil i dobře, když mě vyřadil. Bylo to tady moc fajn. Určitě bych se ráda klidně zúčastnila znovu, ale z té druhé strany, abych si mohla vybrat partnera já sama.
1: Nesmutni, máš tady ještě 4 krásné boxy a teď uvidíš navíc ještě i prsa. Těšíš
3: Dobrý
1: se?
3: Dobrý počet, čtvrka, jasně, těším se.
1: Takže jsi horňák nebo dolňák? Co si
3: spíš? Všechno, obojí.
1: Tak pojďme odhalit prsa.
3: Pojďme.
1: Boxy nahoru.
3: Dobrý.
1: Jaký prsa ti zaujaly jako první? A proč?
3: Tady ty fialové box.
1: Ty jsou krásný.
3: No, přírodní.
1: Jsou dodělaný, ale krásně dodělaný.
3: Jo, jde to vidět trošku.
1: Jo, jde to vidět? Jsou hezky popálený.
3: Postava nádherná, je. Jestli má ráda sečná nuda pláž.
1: Jo, a ty chodíš?
3: Nemám problém s tím se vysléknu, aby mě někdo viděl, jsem takový krásný, takže ať se podívá.
1: To uvidíme, my to uvidíme, každý. Ale teď ještě nepřišel tvůj čas. No, tak mi pojď popsat modrou.
3: Dobře.
1: Co vidíš?
3: Vidím tu linii úplně štíhlounka, přímo štíhlounka, krásně. Dal by se oblizovat, jo, jako kostička.
1: Dobře, takže my už budeme popisovat takhle. Co prsa? Ty jsou přírodní, předpokládám. Jsou to přírodní prsa?
3: Úžasný. A do podprsenky, když se dají, tak musí být top. V podprsence, jako takhle, když to drží v tom košičku.
1: A co bradavky a dvorce? Popy.
3: Takový koláče makový docela. Jako.
1: Koláče makový. Jakože...
3: Dudlík úplně.
1: To znamená...
3: Ty štuplíky jak špendlík, hlavička od špendlíku, no, trošku větší. No.
1: Co žlutý box?
3: Tak? Piercing, takže asi začal nahrál bolest. Nechala bradavky, to hodně bolí. Jako. Ale taky jsem o tom přemýšlel, jakože bych do toho šel a klidně si jednu bradavku nechal. Jako
1: pro... Ty jsi takový samozvaný terapeut, ty už prostě to vidíš i do hloubky, že má ráda bolest.
3: Ano.
1: Tak se zeptej, nemá ráda bolest? No vidíš. Tak to jsi přepočítal.
3: Asi ano, tak jsi ráda zápasy, jako. Aha, tak bude temperamentní hodně.
1: Takže má asi ráda bolest, ale spíš jí asi...
3: Si bojuje spíš v tom životě, nebo jak, jako, no. spíš způsobem.
1: A tam to palec nahoru. Kamaráde, ty bude do kuličky.
3: Abych se nechal stresat.
1: No tak jo, tak pojďme tady k červenému boxu. No a co myslíš, tady ty prsíčka jsou vylepšený nebo přírodní?
3: Určitě přírodní.
1: No tak se zeptej.
3: A přírodní prsa? Ne.
1: Jsou vylepšený. Ale
3: já říkám, že to nepoznám, že nemám ty zkušenosti, jo, žádný.
1: Tady to je hodně pokérovaný, ale moc, moc pěkně, tady je celý rukáv, noha.
3: Ano, ano, květinky. Mm. Spíš ona je taková květinka, nebo má ráda květiny. Ne.
1: Taky tvrdá. Mm-hmm. Co ten piercing v pupíku, ten jsme tady ještě neviděli, líbí se ti to?
3: Jo, top, piercing v pupíku, určitě.
1: A tady vidíme kousek vlasů, zrzavý vlasy. Mm-hmm. Mm.
0: Dobrá zpráva pro zrsky. Gen, který stojí za touhle ohnivou barvou vlasů, zároveň pomáhá déle udržet mladiství vzhled. Dle výzkumu se zjistilo, že lidé s takzvaným zrzavým genem vypadají v průměru o 2 roky mladší, než ve skutečnosti jsou.
1: Honzi, předpokládám, že určitě poznáš, když máš holku v posteli, jestli vzdychá přirozeně, nebo jestli trošku přehrává.
3: Jestli to hraje, jasně, jasně, jestli to je herečka, jo.
1: No a poznáš to, myslíš?
3: Myslím, že jo.
1: Máš to rád, když jako vzdychá hodně, nebo když je to naopak nějaký tiší kousek?
3: Mám pořádný řev.
1: Dobře. V tom případě tady pro tebe mám takový překvapení, protože my holky poprosíme, aby nám zavzdychali jedna po druhý, tak, jak by vzdychali tobě do ucha, když s tebou budou v posteli.
3: O, myslím si, že to nebylo předstírané.
1: To bylo dobrý, věc.
3: Jo, že úplně přímo ten průnik, jako tam jde cítit, jako asi, no.
1: Já miluji, jak to popisuješ. Tak jdeme rovnou k modrému boxu.
3: Jo. Dobrý.
1: Tak jdeme dál. Tak.
3: Fialovej. Hezky, hezky,
1: to
3: takový.
1: To bylo nějaký.
3: S tím dechem, jo, to bylo takový spojený, krásný.
1: Já podle mě vypadám jak červený boxík, já se doma stydím.
3: Procítěný, procítěný.
1: Dobře, tak
3: wow.
1: Jo.
3: Hezky, hezky. A takový se docela zasmála přitom, jakože se jí to líbí, jako když vzdychá.
1: No.
3: Bere to jako s humorem.
1: Viděl jsi klíny, viděl jsi prsa, slyšel jsi, jak vzdychají, ale teď musíš někoho poslat domů.
3: Rozhodl jsem se pro... pro žlutý box. A i přesto, že ráda tu bolest, jako já bych se klidně nechal zlinčovat, strápit.
1: V tom případě poprosíme žlutý box. Teď jsi taky smutný.
3: Jsem smutný.
1: Posíláš domů Alexandru, 24 let, MMA fighterku a je z Prahy. Mohla tě zmlátit.
3: Mohli jsme sparingy dávat spolu, klidně, na mě.
1: Jestli to cítíte, můžete se obejmout, nemusíte.
3: Krásný úsměv, nádherný úsměv.
1: Tak moc děkujeme a šťastnou cestu domů. Díky.
7: Taky moc děkujeme. Byla to zajímavá zkušenost určitě. Trošku nervozita samozřejmě, je to takový zvláštní, být v těch kabinkách, tam zavřená, nevědět, kdo tam je. Miluju nahotu. Nahota je pro mě něco krásného, protože nikdo není stejný, každý je jiný. Některé aplikace seznamovací taky hrůza. Nevíte, kdo chce tohle, kdo chce tamto, za jakým záměrem vás chce. Takže kam zkusím tohleto? Určitě bych do toho šla znovu, ale chtěla bych si zkusit druhou stranu, kde já si budu hodnotit ty chlapce a budu koukat jak.
1: Tak poprosím boxy odhalit úplně všechno, co se za nimi skrývá.

0: A myslím si, že jako dobře jsme vybrali, dobře jsme.
1: Máš tady od každý barvy jednu, kamaráde. To bude strašný.
0: Hlava, nevím, kam se má podívat dřív, no? Jo. Mám rád pohled do očí, prostě miluju pohled do očí.
1: Miluješ pohled do očí?
0: Miluju to, jasně.
1: Jaká barva vlasů se ti líbí?
0: No tak asi blond, jako je takový, no jasně, no.
1: Jsou to
0: takový andělský, no, ale taky zrsky jsou takový zase dračice, jo. Asi,
1: evidentně.
0: No, ale jako jsou taková seniorita zase, jo, úplně říkám, vidím ty vlásky, jo, Mexiko.
1: Je to pravda, že si můžeš cestovat tady po celém světě.
0: Úplně top. Wow.
1: No, už teď víš, že to bude těžký, víš?
0: Těžký.
1: Já to vím taky, no. Když se podíváme k fialovému boxu, tak co vidíš? Říká si andělskou tvář.
0: Že by se jako ani vůbec malovat nemusela, taková krásná od přírody.
1: Krásný
0: rty,
1: oči,
0: krásný rty, nosík.
1: Ty jo. A něco ti ty oči prozrazují, když se do nich podíváš?
0: Takový studánky stříbrný, že by se úplně v nich dalo ztratit, jo?
1: Tak počkej, tak zase tolik nestrácí, protože musíme k modrýmu boxu.
0: Jasně, jasně.
1: Tak co u modrýho, co tam vidíš?
0: No říkám, úplně takový španělský, takový, jo.
1: Temperament
0: Look,
1: teda?
0: Temperament, jasně,
1: aha,
0: jasně, jasně.
1: Aha. Co červený box? Máš rád zrzavý vlasy?
0: Jo, jo, jo.
1: Měl jsi někdy ženskou, která má zrzavý vlasy?
0: No, asi ne, možná. Ale obdivuju to, heslo jsem měl redhead na e-mail.
1: Počkej, hlavně nám neříkej žádný tvoje heslo.
0: Teď,
1: nebo
0: už,
1: ještě...
0: není, teď
1: už máš jiný. Tak jo, dám vám ti možnost položit jednu otázku, na kterou ti každá z dam odpoví. Tak zapřemýšlej, aby ti to něco řeklo, abys to vyřazování měl snadnější, ale nepředpokládám, že to bude snadnější teda. Tak napadá ti nějaká otázka?
0: No, napadá mě jedna taková jako... A jestli bych se mohl starat o tu její pipinku, jestli by nevadilo, kdybych ji oholil, že já bych si to taky nechal jako klidně dole takhle navzájem, že bychom spolu.
1: Dobře, takže se ptáš, jestli by dámám nevadilo, kdyby jsi ty sám vlastnoručně oholil pipinku.
0: Ano.
1: Tak začínáme od fialovýho boxu.
2: No tak po mě většinou muži chtěli opak, abych si nechala narůst chloubky, takže tohle mě překvapuje. Ale samozřejmě by mi to nevadilo.
1: No a
0: díky.
1: Zároveň ty bys byla schopná oholit. Jak tomu říkáš, když je to pipinka, tak ty máš co v kalhotech?
0: Šulínka.
1: Šulínka. Ty bys si byla schopná oholit šulínka?
2: Ano, mám s tím zkušenost.
0: Ne?
1: Jo, říkala, že ano.
2: Mám.
0: Má? Jo, jo, jo.
1: Takže to líp, ne? Tak jdeme ke Španělsku, modrý box.
0: Pojďme. Jak je to teda?
3: Já bych byla ochotná se oholit, já se holím samozřejmě, někdy ano, někdy ne, podle nálady, jak zrovna chci působit. A dneska jsem chtěla působit divoce, líbí se mi to, ale na oplátku by si musel nechat narůst ochlupení, protože já miluju chlupy na
1: no
3: ohambí.
1: Nevadilo by ti, kdyby tě oholil Honza sám? Protože tak asi zněla ta otázka,
0: ano,
1: že ty by si chtěl holit dámy v boxech. Tak nevadilo by ti to?
3: Byl opatrný a neřízl mě.
0: Byl bych nejvíc opatrný.
1: No a ty by si byla schopná oholit jeho šulínka, jsi říkal?
3: V žádném případě. Už to vlak nejede, já miluji chlupatý ohanby.
1: Jo, takhle.
0: S tím by se dalo něco dělat.
1: Jdeme tady k tvýmu heslu mailovýmu, červený box.
2: Neskusila jsem to. Když by byl, jak přesně říkala, opatrný, tak by mi to asi nevadilo.
1: A ty by si byla schopná oholit Honzovi šulínka?
2: Pracovala jsem ve špitále hrozně moc let. Asi ne. Já nemám s tím dobrou zkušenost, není mi to příjemný.
0: Nevadí.
1: Odpověď na svoji otázku znáš?
0: Znám.
1: A teď ty mě odpověz na moji otázku, koho pošleme domů?
0: Koho pošleme domů, tak rozhodoval jsem se. A jsou nějaký fakty k rozhodnutí. Takže jsem se rozhodl, že pošleme modrý box.
1: Nejsi rád chlupáč?
0: No, dole mi to nevadí, ale...
1: Dobře.
0: Mám rád, jak ten playboy prostě, jo, být prostě takovej.
1: Tak v tom případě, Nikolo, pojď k nám. I to je důležitý.
0: Je úžasné.
1: Tak, Nikola je influencerka, je jí 34 a ty si právě teď přišel o možnost jí holit pepinku. A věřím tomu, že najdeš nějakého pořádného chlupáče. A šťastnou cestu domů. Díky.
3: Nevšední zážitek. Bylo to hezky nasvícený, no a taky mě bolí v kříži trošku, jak jsem se snažila stát vzpřímení, aby moje silueta vypadala co nejlépe. By se lidi neměli stát za svou nahotu, že je to naprosto přirozená věc, A už vůbec ne třeba za pubické ochlupení. Občas jsem slyšela nějaké výtky a mi to třeba přijde omezený říkat fuj na něco, co je naprosto běžný a hlavně přirozený. Mám ráda starší muže, mě musí umět rozesmát, to je hlavní, a mít charisma. Musí být bohatý, prostě nemajetní muži mě nevzrušují.
1: Ještě předtím, než dámy poprosím, aby se postavili sem k nám, tak tebe poprosím, aby si odhodil svůj šat a ukázal nám to krásné tělo, jak jsi nám tady avizoval.
0: Ano.
1: Tak utíkej, sundej to a přijdeš, až tě zavolám.
0: Dobře.
4: Honza poslal do finále dvě sexy holky z Prahy. 23letou Andreu a 25letou Terezu. Ale na rande může vzít jen jednu z nich.
1: Protože si myslím, že se ženy málo chválej a celkově jsou na sebe hodně kritický, tak teď

0: vás obě poprosím, abyste jedna navzájem o druhý řekla něco hezkýho.
1: My jsme tělo, tak krásný, vysportovaný a oči. Má krásný velký oči.
0: Co ty, Andrej, co se ti líbí na Terce?
2: Jsem taky chtěla říct oči a dlouhý, strašně krásný řasy a vlasy přírodní z Rusku. Už jsem teda hodně dlouho neviděla a krásnou už vůbec. Takže...
0: Já vás teda, holky, taky musím pochválit. Fakt jste nádherný. Já nevím, kam mám koukat dřív. Nicméně, bo mě to dneska není. Takže pozvu zpátky Honzu, aby nám ukázal to svoje nádherné tělo.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
2: A navíc v akci vejce z podestýlky 30 kusů za 129,90. Penny.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. mBank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
5: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ. Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
1: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
0: Trénujeme na Mexiko.
4: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
5: Jasný!
6: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště. Jasný?
4: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy. Jasný?
5: Jasný!
4: Víte se jako lvi, jasný?
5: Jasný!
0: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
7: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
8: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
9: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
10: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
13: Tak ještě prosím srovnejte děti.
12: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
14: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
16: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
17: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
18: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Totár pořádá Maxi Výprodej.
2: Tyjo, to je neskutečná šance.
3: Maxi Výprodej.
4: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: 18. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
6: Ty prdě.
7: Prosím.
5: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
8: Akorát ho chytit.
9: Zaujímavé.
5: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
10: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
11: Pětice dívek Honzu nejvíc rozhavily tyhle dvě. A než si jednu vybere na rande, tak před nimi půjde sám Doná.
12: Takže pozvu zpátky Honzu, aby nám ukázal to svoje nádherné tělo. Wow, ale ty už jak jdeš, tak co holky, jak se vám Honza líbí? Nepřichválilo se?
13: Líbí, jak je krásně hubenek. Takový jakýnský tělo má.
14: Mm-hmm. Děkuji.
12: Wow. To je z té práce, viď?
14: Jasně, a taky trénink.
12: Jo, počkejte.
14: Jsem furt v pohybu, jasně. Mm-hmm. To vzesnilo váhu, jako tak snažím, no, kolo.
12: Na kole jezdíš?
14: V pohybu, co je dělo? Vlastní silou, v pohybu.
15: Jsem paťák, ale chybí mi nohy.
12: Oh, to byste nacvičili doma.
15: Mám ráda prostě větší nohy, no. Mm-hmm.
12: No to je vidět, musím mít.
15: Já sama mám prostě nohy, takže nevadí, ale prostě musím mít nohy.
12: Domakáš to?
14: Ty mi hubnou teďka poslední rok ty nohy, já nevím, a rýsuju se jako.
12: Nepočkej, ještě nám ukáž zadek.
14: Strašně silný.
12: Co zadek?
15: Oholit.
12: Oholit. Terka prostě, ta by ti trošku, ta by ti dala. Co ty, Andrej?
16: Možná. Občas dřepovat, ty to chtěl.
12: Ty teda dostáváš. Tak pojď zpátky. Nicméně, teď je ale na tobě, abys řekl, koho se vezmeš na rande. S kým si užiješ drink?
14: No, bylo to těžký. Mm-hmm. Ale já hledám spíš toho andílka, mm-hmm, než toho ďáblíka.
12: Mm-hmm. Takže Andrejku. Mm-hmm. Dobře. Terko, moc děkujeme. Jsi nádherná. Já věřím, že dneska si udělala spoustě dalším chlapům radost. Se rozlučte. Terko, vidíš naposledy?
14: Jo, děkuji.
12: Utři slzy.
15: Tak
12: jo. A Terka jde domů.
14: Ahoj. Jsi krásná, úplně venuši.
15: Děkuji.
12: Měj se hezky, děkujem.
14: Ahoj.
15: Byla jsem trošku ve stresu, ale pak jsem se jako uvolnila, bylo to dobrý. Užila jsem si ten okamžik. Můj tak na hotě jsem si myslela, že jako negativní, že se budu stydět, ale vůbec se nestydím, takže mě to samotnou překvapilo. Spíš vyšší muž, osvalenější muž, nesmí mít menší bicák, než mám já, a to samý nohy. A i klidně plešatej, vůbec mi to nevadí. Do tohohle bych určitě znovu šla, ale chtěla bych si otočit tu roli a vybírat si já. To sebevědomí ti dodává velký sex appeal. Je to hrozně vidět a číší to z toho člověka, když třeba není dobrý, není úplně nejhubenější, ale když je sebevědomý, vyzkoušela bych tady to soutěž.
12: A teď už vás nechávám poznávat všechny ty krásy, o kterých jsi mluvil. Moc si to užijte a pak nám dejte vědět, jak to dopadlo. Jestli jste spolu, jestli spolu tvoříte budoucnost a tak.
14: Jasně.
12: Budu se těšit a moc vám to přeju.
15: Děkujem.
12: Šťastnou cestu do budoucnosti.
14: Díky. Ahoj.
12: Ahoj.
14: Myslím, že to dobře dopadlo. Já jsem se dobře rozhodl tak jako k tým mojim představám, že jsem došel. Z začátku vlastně 5 holek, jenom do půl pasu, jo. Ale nakonec jsem se nějak rozhodl, jo. Musel jsem. Ale na rande se těším moc. Bude to skvělý, těším se, až budeme spolu. Až si popovídáme z očí do očí, jestli si dáme pusu, první polibek, moc se na to těším.
16: Čekala jsem možná, že se dostanu do finále, ale myslela jsem si, že si nakonec vybere Terku, protože říkal na začátku, že má rád takový typy, který jsou jako drsnější. Na rande se těším moc. Líbí se mi jeho tělo, jeho úsměv i jak mluví. Myslím si, že to bude příjemný.
14: Ahoj.
12: Ahoj.
14: Rád tě vidím.
12: Já tebe taky.
14: Moc ti to sluší. Andrejka je super. Prosím.
12: Děkuji. Je hodnej hrozně.
14: Na zdravíčko.
12: Na zdraví.
14: Ahoj.
12: Líbí se mi, má strašně krásný úsměv.
14: Co škola nebo práce?
12: Obojí vlastně.
14: Jo.
12: Ještě studuju kriminalistiku
14: wow.
12: A dělám instruktorku jogy. A co děláš?
14: Jedřu jak kůň, tyjo, betonárce.
12: Betonárce.
14: Top, prostě postava, úžasný. Moc to sluší ty šaty, krásný, úžasný.
12: Děkuju.
14: Už jsem mi tady chtěl jako servat šaty s ní, rozdat si to s ní tady, jako o tom žádná.
12: Takže děti nemáš?
14: Ne, ne, ne.
12: Nemáš?
14: Ne, ale miluju děti. Jako byl bych rád, že jo, když se poštěstilo.
12: Já už mám dvě děti teda.
14: Ty brďo. Trošku jsem překvapený, když mi říká o dětech, vůbec na děti nevypadáš. Wow. Ale v pohodě. Nemám s tím žádný problém.
12: Nějaký koníčky?
14: Top. No tak jezdím na kole.
12: Na kole jezdíš?
14: No, jasně, furt nemám jako auto, že? Jsem driver žádný.
12: OK. No už bych se chtěla nějak jako usadit.
14: Jo.
12: Já jsem teďka jako hodně cestovala. Uh-huh. Když mě bere za ruku, líbí se mi to.
14: Krásně, oni má krásnou pokožku. Tak bych se na tebe koukal, tyjo, až do nekonečna.
12: Je upřímnej, romantický.
14: Věřím, že jsem vybral dobře, no.
12: Ale byly hezký všechny.
14: Krásný, jasně. Mm. Ale prostě ty jsi taková čistá, nepotetovaná, říkám, ty brďo.
12: Andělská, to by si zdivil.
14: No, jsem se možná pletla.
12: Má hrozně jako hezký tělo, hezký hubený svaly.
14: A ty bys si přijela za mnou?
12: Do Uherského Hradiště.
14: No, tam do Chrobně teďka, kde bydlím.
12: Tam jsem nikdy nebyla.
14: Do slavnosti vína.
12: Fakt?
14: No.
12: A ty jsi říkal, že jsi rád střízlivej, takže...
14: No, rád mám střízlivej sex jako hlavně, no.
12: Ale víno máš rád.
14: Jo, okay. Tak jsem takový šohájek, víš co? Jo. Líbí se mi strašně moc.
12: Jenom se mi nelíbí, že je holohlavej, mám ráda muže, co mají vlasy. A to vypadá, že jsi taky takový dobrodruh, že bys mohl mít rád cestování.
14: Hrozně si rozumíme v tom výletování, dobrodružství.
12: Adrenalin, bungee jumping, skydiving.
14: Stanování a takhle, camping.
12: Jo.
14: A sex taky v přírodě není špatný.
12: V přírodě, jasně,
14: jo.
12: Přirozeně.
14: Wow, kdyby si mě obtočila kolem prstu, lehce bych lehl, kdyby mi dala povel jak psovi. Zajímalo strašně jak líbá, máš krásnou pusu, políbit se, tak něco, co by to?
12: Tady.
14: Co? Krásně líbá, sladká.
12: Když mě líbá, tak je rychlej. Já mám možná radši, když je muž takový jemnější, pomalejší.
14: Tak to bychom mohli spolu nějaký akty třeba natočit, třeba nějaký.
12: Natočit?
14: No, pornáče, vydělat na tom peníze, ne?
12: Bych čekala možná, že na některé otázky bude reagovat jakoby víc oduševněle, což mě trošku zklamalo. Jako akty klidně, s nahotou problém nemám, ale erotiku nedělám. Ty máš hezký tělo na to, máš takový hezký jogínský, takový úzký, krásný jogínský svaly máš. To mi hnedka líbilo. Takže to by bylo hezký.
14: Aha. Oh. Jsem rozvášněný, úplně mě rozpálila.
12: Jaký máš zkušenosti teda ve stazích?
14: Až tak takové dlouhodobé nikdy jsem jako... Spíš ten sex a to užívání, víš, prostě...
12: Jasně. Potřebuju, no, tu stimulaci jako intelektuální trošku.
14: Chutná, chutná, co? To já moc nepojím, víš, jak jsem fitness takovej, tak prostě... Jsi úžasná.
12: Je hodnej hrozně, ale jako není intelektuál.
14: Já jsem spokojený. Je to můj typ, určitě je to můj typ jako ženy. Mám to vyjde možná.
12: Na nic vážnějšího to úplně nevidím.
14: Jsi krásná, moc si tě vážím, moc si tě cením. Takže bych to chtěl zkusit. Šel bych dál.
12: Honza je moc milej, autentický, otevřený. A taky jsem říkala, že jako na nic jako vážnějšího vyloženě to nevidím.
14: Můžeme být kamarádi.
12: Můžeme být kamarádi,
14: musím poznat,
12: určitě.
14: Jasně. Andra, byl pro mě skvělý výběr, ničeho nelituji. Na rande sladký polibky, celá zářila. Což se moc nedá říct o mě. Víckrát už jsme se neviděli, nevyšlo to. Do života jí přeji, hlavně zdravíčko a aby jí to vyšlo i mě. I love you, pápa.
6: Hej, Vance, zdravím tě. Naše rande byla moc fajn, já jsem ráda, že jsem tě poznala.
13: A já jsem nakonec díky Naked Attraction našla spojení s někým jiným. Tak se měj moc krásně a hezký den. Pa.
6: Celý natáčení na úrovni Hollywoodu. Všichni krásní, všechno krásný. Přál jsem si, aby to nikdy neskončilo. Klidně bych si to dal znovu. Jep, I'm naked!
11: Své štěstí mezi nahými kandidáty na seznámení bude hledat 29-letý Jakub, prodejce iPhoneu z Prahy.
8: Žalud vypadá podstatně větší, což nemusí být vůbec na škodu.
9: Kuby, já si normálně dneska trošku závidím.
8: Jsi princ Albert právě měl poněkud delší přirození.
9: Dobře, tak my si dáme pozor.
11: Další díl už za týden.
10: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
9: Ty prdě.
7: Prosím.
10: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
14: Akorát ho chytit.
17: Zaujímavé.
10: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
1: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
2: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
4: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Toto úterý jen v KFC.
11: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
12: Testujem.
13: To je dopravát.
14: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
15: Trénujeme na Mexiko.
16: Pojď,
15: generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
17: Víte se, jakkoliv, jasný?
18: Jasný!
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořínkách až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
22: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj.
22: To je z filmu.
0: Já vím.
17: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
18: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
21: Express menu uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
23: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Mikýř,
24: Tereza,
25: Maško,
24: René Dan,
25: Monika Timková,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrano.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
28: Nájkový látky až po samotným přelnu.
29: Správně, stiši kulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji navíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
34: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
35: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
36: Ty prďo.
37: Wow.
38: Prosím.
35: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
39: Akorát ho chytit.
40: Zaujímavé.
35: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej!
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Nádobí mě nezdrží.
6: So what? Somat.
7: Kdo chce, ten si poleží.
8: So what? Somat.
9: Party večer rozjedem.
10: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
11: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. mBank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
14: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
15: L'Oréal Paris uvádí.
16: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
15: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
16: Když září moje vlasy, zářím i já.
15: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
16: Vy za to stojíte.
17: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
18: Ano? Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
19: své peníze převést na bezpečný účet.
20: Kdo volá? Brankář?
18: Bankéř.
20: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
19: Cože?
20: Nemáte? Tak tu máte.
17: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
21: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
22: Birgo!
21: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
17: Novinka od Maybelline New York. Tubinková řasenka Sky Tubes, která se jen tak nerozmaže. Obalí řasu po řase. Prodlouží je na hodiny, odlíčíš je za vteřiny teplou vodou, jedním tahem. Prodluž řasy s novou řasenkou Sky Tubes. Zvýrazni i rty až na 16 hodin s lesklou rtěnkou Vinyl Ink.

0: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den.
1: Například chléb kulatý se zářezy 450 gramů za 26,90 a sleva 25% na celý sortiment pultových lahůdek.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
3: Když fandit, tak s výhodami. Hokejová karta, účet zdarma a bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka. Banka českého hokeje.
4: Ten den změnil úplně všechno.
5: Ničeho nelituju. Udělal bych to znovu.
6: Všechny stopy vedly na jedno místo.
7: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
8: Záhada, co?
9: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
10: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
1: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

přesto všechno doufám, že můžu žít časem minulým. V tichu, které sílí, vracím se do chvílí, které snad mě jedno.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: Trénujeme na Mexiko.
9: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
10: Jasný!
11: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště! Jasný?
9: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy! Jasný?
11: Jasný!
9: Víte se jako lvi, jasný?
11: Jasný!
8: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
12: Je na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
13: Nulka.
7: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
14: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
15: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
17: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
18: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
19: A můžete ji vyzkoušet.
20: Ale my máme vypráno.
21: Co tady děláte?
19: Testujem.
20: To je dopravát.
18: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
22: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
21: Ahoj.
22: To je z filmu.
21: Já vím.
23: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.
24: S
1: Novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořínkách až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
15: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
24: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
25: Ty brďo.
26: Wow. Prosím.
24: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
27: Akorát ho chytit.
28: Zaujímavé.
24: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Chillin Orins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Trénujeme na Mexiko.
3: Pojď, pojď. Jau.
2: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
4: Víte se, jak lze, jasný?
5: Jasný!
6: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Pozor, Alpecin kofeinový šampon je opravdu silný. Je to doping pro vaše vlasy. Varování pro sportovce. Kofein je detekovatelný ve vlasových kořínkách až 24 hodin a dodává vlasům maximální sílu. Alpecin kofeinový šampon. Doping pro vaše vlasy. Už 20 let.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj.
10: To je z filmu.
11: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
12: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
13: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
14: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
15: Nulka.
16: Totár pořádá Maxi Výprodej.
17: Tyjo, to je neskutečná šance.
18: Maxi Výprodej.
19: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
21: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
22: Ty brďo.
23: Wow.
24: Prosím, prosím, prosím, prosím, prosím.
21: zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
21: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 29,90 Coca-Cola a Budvar výčepní půl litru jen za 10,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
2: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
3: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
4: Tak ještě prosím srovnejte děti.
3: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Anti-aging, zmatňující, anebo rozjasňující? Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální 4úrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun, číslo 1 ve sluneční péči.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
6: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
7: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
9: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
7: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
10: Trénujeme na Mexiko.
11: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
12: Jasný!
13: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště. Jasný?
11: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy. Jasný?
12: Jasný!
11: Víte se jako lvi, jasný?
12: Jasný!
10: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
16: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
17: nejde elektřina.
16: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
18: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
19: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
3: Totál pořádá Maxi Výprodej.
4: Tyjo, to je neskutečná šance.
5: Maxi Výprodej.
6: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
8: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
9: Ahoj.
8: To je z filmu.
9: Já vím.
10: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já, ruku ti.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní Sklap Card veškeré oblečení, obuv a doplňky FNF o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
2: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
3: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
1: Anti-aging, zmatňující anebo rozjasňující. Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální 4úrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun, číslo 1 ve sluneční péči.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
5: Tak ještě prosím srovnejte děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
9: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Totár pořádá Maxi Výprodej.
2: Tyjo, to je neskutečná šance.
3: Maxi Výprodej.
4: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
5: To je z filmu.
6: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
7: Trénujeme na Mexiko.
8: Pojď, pojď. Jau.
7: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
9: Víte se, jak lvě, jasný?
10: Jasný!
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
13: Express menu. Uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.
14: Na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
15: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
16: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish, důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.